mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně s zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a T.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín, a jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče, a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete, a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Sammy has died.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak, anebo je mokro, anebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy.

Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: These beautiful things that I've got. Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: oči.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Architekti představí návrh koncepce řek v Pardubicích. Pardubický kraj plánuje odstranit arkády z nádvoří hradu Rychnburg. Policie vyšetřuje bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako terorismus. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty až 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubice představí zítra veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení. Návrh si lidé budou moci prohlédnout neděli od 14 hodin v parku na Špici. Od 17 hodin bude následovat prezence architektů a diskuze.
3: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Chrudim si nechá navrhnout nový most u letního kina. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat různé varianty rekonstrukce i úpravy okolí. Podklady budou stát skoro 400 tisíc a mají být dokončené na jaře. Z nádvoří hradu Rychnburg zmizí dřevěné arkády z 80. let minulého století. Pardubický kraj je plánuje odstranit a vrátit paláci původní historickou podobu. Stavební práce vyjdou na zhruba 11 milionů. Pokračuje radní Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj.
4: Na nádvoří bychom připravili projekt a někdy v letech 27-28 možná to stihneme zrealizovat, odstranění arkád, a to je investice, která je v bratru kolem 11-12 milionů korun, dneska odhadnovatelná, ale ten projekt to zpřesní.
2: Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplatné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michála Richtrová. Nemocnice museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů i zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richtrové dál hledá pachatele.
5: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přičinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
2: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Sport. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu s Američany 1-1 na zápasy. Jiří Hlehečka ve dvou setech porazil Sheltona, předtím jako Penčík stejným poměrem prohrál s Týnem. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 1/11. Osobní auto sjelo mimo silnici nedaleko Helvíkovic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je sobota 19. září a 4 minuty po páté přejeme krásné ráno. Tak vstupujeme do prvního víkendového dne a opět vstoupíme za poslechu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete na Poutníky, Ace of Base, Radka Tomáška, zaspívá třeba také Michal David. No a společně se vydáme do Krkonoš. Regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí navštívilo od jeho znovu otevření už přes 14 000 lidí. S čím jim služby infocentra nejčastěji pomáhají, tak to uslyšíte v reportáži, kterou nabídneme už za moment. Koukám se, kdo dnes slaví, Zita a také Konstantín, tak k svátku přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a ještě jednou všem krásné sobotní ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: zpívali na rock and roll nic víc, to byl Radek Tomášek v sobotním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Přes 14 000 lidí už navštívilo nové regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí a jak zjistila reportérka Kateřina Kohoutová, často ho teď využívají například cyklisté, kteří si tam přijíždějí nejenom pro informace, ale využívají ho také jako úschovnu bicyklu anebo možnost dobíjení elektrokol.
1: Máme tady vlastně plánek města, kde jsou zobrazeny zajímavosti historický.
2: Maminka Katka přijela s manželem a s malým synkem do Vrchlabí z Děčína.
3: Máme kočárek, takže bychom chtěli vidět něco, co by se dalo dosáhnout s kočárkem.
2: V čem ty služby v infocentru jsou nejpřínosnější?
3: V ucelených informacích. Spoléhám na to, že v informačním centru jsou lidi, kteří to znají nejlíp v okolí a jsou mi schopni poradit.
1: Udělám vám puntík, kde přesně jste. Když byste vyšli hlavním vchodem, tak tou Husovou ulicí vlevo je největší asi lákadlo interaktivní muzeum Krkonoš, které se skrývá v klášteře.
4: Já potřeba nabít kolo, učit si nabíječku. Tohle si to myslím, že tohle je takovýhle kulatý bych potřebovala asi. Si myslím.
5: Tak k tomu koukneme, jestli to půjde.
2: Paní Libuše přišla do infocentra, protože má vybité kolo.
4: Potřebuju ho trošku donabít a mám tady pochůzky po městě, tak jsem využila tady tu službu. Si mezi tím udělám nákupy a tady se mi to teda nabije, dobije to kolo.
6: Našlo se nám spoustu turistů, spoustu návštěvníků, i místní k nám zavítali. Jsme moc rádi, návštěvnost byla veliká přes léto.
2: Říká ředitelka Klára Hančová.
6: I zahraniční návštěvníci chodí, jsou to zejména Poláci, Němci, Holanďané.
2: Teď na podzim tradičně přijíždí nejvíc sousedé z Německa.
6: Německé zájezdy seniorů, to je vlastně jako takový kolorit už zářijový tady ve Vrchlabí.
2: Přestože hlavní letní turistická sezóna už skončila, pracovnice infocentra očekávají velkou návštěvnost i během podzimu. Záležet ale určitě bude na aktuálním počasí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 5.17, ladíte Český rozhlas Pardubice, také v tom dnešním dobrém ránu nabídneme několik tipů na to, kde a jak můžete strávit dnešní den. No a první pozvánka, tak ta bude pro milovnice koček a pro chovatele. Specializovaná organizace chovatelů koček Chrudim vás totiž srdečně zve na kočičí chovatelský seminář. Tématem budou hlavně koťata. No a na semináři se můžete těšit na pestrý program zaměřený na péči o kočky a také koťata. Tématem homeopatik od porodu ke kojení vás provedou Renata Benhodová a Renata Walterová, které se budou věnovat také vakcinační podpoře. O správné výživě koťat od A do Z bude přednášet Martin Kváš, no a problematiku vakcinace, konkrétně herpesviru, kalciviru a panleukopenie představí Irina Lobová. Tohle všechno se odehraje od 10 do 17 hodin v pardubickém klubu ABC.
1: Počasí.
0: A i když to ještě není vidět, před námi je krásný den, podle meteorologů má být polojasno až skoro jasno, po ránu ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty dnes vystoupají někam mezi 19 a 23 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 15 až 18 stupňů Celsia a vítr povane mírný západní až jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jestli pak třídíte odpad a víte, co do které popelnice patří, právě na třídění se dětí zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je třídění?
2: Uklízení.
1: Uklízení čeho?
2: Hlaček.
1: A ty víš, co to je třídění?
3: Třídění je, že třídíš odpadky.
1: A jak je třídíš?
3: Že třeba do zelený patří plast.
1: Do zelený patří plast.
4: A třeba do modrý patří sklo.
5: Já nevím, jestli sklo.
6: Do modrý papí a do zelený patří sklo.
1: Víte, do které popelnice patří plast?
7: Na žlutý.
8: Na žlutý.
1: A víte, do které popelnice patří třeba olej?
9: Do červený.
10: Do červený.
1: Co patří do zelené popelnice?
11: Sklo.
1: Patří do zelené popelnice ještě něco jiného než sklo?
12: Papír.
1: A víte, kam patří nesnědené jídlo?
13: Do kompostu.
1: A co se všechno může dávat do kompostu?
14: Jídlo zkažené i nesnědené.
15: Okurka.
3: Může se tam dávat třeba i jídlo a jsou v tom potkaní a žížaly.
1: A máte doma kompost?
3: Ne, babička. A má tam potkana a žížaly. A děda?

0: Servis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim zruší papírové složenky. Město je využívá pro platby za odpad. Nově budou obyvatelé dostávat údaje elektronickou formou. Změna začne platit od příštího roku. Kvůli mistrovství České republiky v koloběhu je dnes uzavřená silnice mezi Mikulovicemi a Ostřešany na Pardubicku. Řidiči tudy neprojedou od brzkého rána až do 6 večer. Závodní trať vede od křižovatky v Mikulovicích pod Kostelem až po Ostřešany. Pardubický kraj rozdělí 870 tisíc korun na podporu památek a malých knihoven. 500 000 korun získají bývalé svatomikulášské lázně ve Vraclavi na odvlčení zdiva. Kraj podpoří taky kostely ve Vysokém Mítě a Třebovicích nebo taky faru v Poličce. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno a ráno ojediněle mlhy. Teploty 19 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky je ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na uzavírku na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy, které připravil Otagu Tvirt a teď už zpátky k muzice. Těšte se na skupinu Elán, také na Lenku Filipovou. Za chvilku prolistujeme i dnešní tisk. To všechno vás čeká, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice. Dobré ráno.

0: Marinka Filipová, Jindra Malík, obyčejná slůvka zazněla v sobotním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je skoro 5:40.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: A s Otou Gutwirtem dnes poprvé otvíráme noviny. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Začínám regionální přílohou Mladé fronty dnes. Budoucnost zimní údržby silnic prvních tříd se tento týden řešila na dopravní konferenci v Pardubicích. O zimní údržbu jedniček se tak bude dalších 6 let starat sdružení firem Eurovia a AVCZ. Zakázku za asi 539 milionů korun bez DPH získalo v soutěži před krajskou správou a údržbou silnic, která nabídla cenu o zhruba 41 milionů korun vyšší. Podle ředitelství silnic a dálnic soukromníci splnili požadavek na zapojení ekologicky šetrných vozidel ze 100%, zatímco krajská společnost jen ze 670%, píše Mladá fronta.
2: A teď deník Právo. Hádku, která po romské zábavě v bytě na Chrudimsku vyvrcholila bodnutím nože, posoudil soud jako nutnou obranu a ženu, která bodla partnera potom, co jí zbudil ranami pěstí a následně škrtil u kuchyňské linky, zprostil obžaloby. Státní zástupce vyzdvihl její jednání bez prostředně počinu. Jednala tak, že zachránila život. To je třeba hodnotit pozitivně. Jsou případy, kdy je po pokusu útočník lhostejný, ona nebyla, konstatoval. Jejich soužití bylo tak turbulentní a je možné ho označit za italské.
0: Klienti evropských bank, například ve Francii nebo Portugalsku, se v poslední době stali oběťmi nového podvodu, který se podle některých expertů může postupně dostat i do Česka. Jeho cílem je, podobně jako u dřívějších a známějších variant, vysát bankovní účet oběti. V tomto případě se ale útočníci k přihlašovacím údajům zákazníků snaží dostat skrze podvodný dopis upozorňující na nutnost aktivace nové platební karty. Experti varují, že nebezpečí podvodu spočívá zejména v jeho autentičnosti a propracovanosti. Podrobnosti přináší Hospodářské noviny.

0: Jubilejní 40. ročník výstavy hub pořádaný mykologickým klubem Choceň se už tradičně odehrává ve výstavním sále Orlického muzea na zámku v Chocni. K vidění budou úlovky ještě dnes od 9 do 17 a také zítra od 9 do 16 hodin. Po dobu výstavy bude probíhat také odborný výklad k exponátům, houbařská poradna a určování vámi donesených vzorků hub. No a výstava je doplněná také o fotografie hub členů mykologického klubu z okolí Chocni a Pardubického kraje, takže zveme k návštěvě.
1: Počasí.
0: No a hned potom, co spatříte výstavu hub, můžete sami vyrazit na lov do lesa. Počasí bude přát, má být polojasno až skoro jasno, ráno ojněle s nohami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 15 až 18 stupňů Celsia a vítr vane mírný západní až jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Myslím, že mi dáte zapravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, chili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: My ale nekončíme, vysílání Českého rozhlasu Pardubice pokračuje, za 10 minut bude 6 hodin a jdeme se trochu pobavit, zazářit na filmovém plátně, tak kdo by to svému dítěti nechtěl dopřát. Režisér Zdeněk Zelenka už od dob minulého režimu mnohokrát zažil situaci, kdy mu rodiče představili svého jedinečného potomka. Před lety nám k tomu řekl tohle.
1: To vám můžu říct, že je denně na pořadu dne. A nejlepší bylo, když jsem chodil do těch škol, tak vždycky přišla paní ředitelka nebo paní učitelka a říká, tenhle Pepíček, to je moc šikovný kluk, jo. On má tatínka, on je tajemníkem na KSČ, prosím vás, jo. A já jsem jednou schválně toho kloučka vzal a říkám, no tak řekni mi třeba nějakou básničku, to já hnedka poznám. A tenhle ten klučina, ten syn toho tajemníka KSČ se postavil a říká básničku. A si ji pamatuju dneška, když je to 25 let. Lenine, Lenine, ty jenž ležíš v hrobě, uhni se, Lenine, ať si lehnu k tobě.
2: Předpokládám, že byl přijat všemi 10.
1: Kdyby měl talent, tak na Lenina neberu ohled, ale nesešlo se to. Talent ani Lenin.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dostavba dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice by mohla začít letos. Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky. Dostal ji i exmluvčí prezidenta Ovčáček. Hokejisté Pardubice vyhráli v Litvínově. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Ministerstvo dopravy plánuje do konce září vyhodnotit tender na stavbu 34 kilometrů dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou PPP projektu. To znamená, že dálnici zaplatí, vybuduje a bude dočasně provozovat soukromý investor. Stát mu za to bude platit. Pokud projekt vláda schválí a nenastanou komplikace kvůli možným odvoláním neúspěšných uchazečů, mohla by dostavba dálnice začít ještě letos.
2: Rezort dopravy aktuálně posuzuje nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí od tří konzorcií. Ve hře jsou celkem dva úseky, 16-kilometrový z Opatovce do Starého města v Pardubickém kraji a navazující 18-kilometrový ze Starého města do Mohelnice v Olomouckém kraji. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Chrudim nechá opravit lávku v parku Střelnice. Má poškozené zábradlí i nosníky. Za rekonstrukci město zaplatí přes 300 tisíc korun. Práce by měly být hotové do konce října. Město Polička získalo do svého vlastnictví pozemky v atraktivní lokalitě na okraji Modřece. Do budoucna by tam mohlo vzniknout 15 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
3: S tímto využitím počítá dlouhodobě i územní plán a od roku 2015 je na něj dokonce zpracována územní studie. Město by v této lokalitě mělo udělat inženýrské sítě.
0: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Sport. Hokejisté Pardubice zvítězili ve druhém kole Tipsport Extraligy v Litvínově 3-1, když dvakrát využili přesilovou hru. Severočeši byli dvě třetiny nebezpečnějším týmem, ale závěrečnou část zvládl favorit bezchybně. Herní obrat vysvětlil pardubický trenér Václav Kočí.
4: Je to o souboji. Litvínov byl lepší ty první dvě třetiny na hokejka. My jsme někdy možná i zbytečně chodili do těla a Litvínovští hráli hokejko a hráli ten puk. A myslím, že ve třetí třetině jsme to malinko změnili a tím jsme nepouštili tolik toho soupeře do těch šancí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, pozor si dejte ale na možnou tvorbu mlh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokračuje sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Koukli jsme, jak to vypadá na silnicích v našem kraji a na silnicích ještě chvilku zůstaneme. Za chvilku pro vás totiž budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a co se muziky týká, tak před námi David Dale, Jennifer Rush, Olympic, také Helena Vondráčková nám zaspívá. Zkrátka je i v tomto ohledu se na co těšit. Sobota 19. září Zitám a Konstantínům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: teď si spolu s námi opět můžete osvěžit pravidla silničního provozu. My vám totiž až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dneska si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí. A teď už pro vás Jennifer Rush a za chvilku koukneme na to, jaké počasí nás bude provázet dnešním dnem.

0: možná, že na dnešní den ještě nemáte žádné plány a od toho jsme tady my, abychom vám dodali nějakou inspiraci, nějaké tipy. Tak například město Jevíčko ve spolupráci s Komisí výchovy, vzdělávání a mládeže a sportu zve všechny sportovní nadšence i rodiny s dětmi na charitativní běh Jevíčské dobrokilometry, který se uskuteční právě dnes na jevíčské části cyklostezky Jevíčko Velké Opatovice. Tahle akce je určená pro všechny věkové kategorie i úrovně fyzické zdatnosti. Trasu můžete absolvovat během i chůzí podle vlastních možností. Připraveny jsou kategorie pro nejmenší děti s rodiči, pro žáky základních škol, studenty, dospělé i pětičlenné firemní kolektivy. No a celý výtěžek z akce bude věnovaný Dáše Montihegerové z Jevíčka. Takže to je tip na to, jak můžete strávit dnešní den a jestli bude hezky, na to se koukneme hned v zápětí.
1: Počasí.
0: Ráno dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy, během odpoledne bude převážně polojasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 17 stupňů Celsia a vítr vane slabý, přes den se změní většinou na mírný západní až jihozápadní, bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: na blízku.
1: Před námi je spotřebitelský servis, ve kterém se tentokrát ptáte na darovaný předmět. Co když se u něj objeví závady? Náš odborník Josef Černý dnes odpovídá na dotaz pana Martina.
2: Na inzerát jsem získal křeslo, a to pouze za odvoz. Když jsem si ho na místě prohlédl, vypadalo bez závad, jenomže doma jsem zjistil vadu podstatnou. Je možná reklamace, anebo alespoň náhrada za zbytečně projetý benzín? Minulý majitel se mnou odmítá bavit. Pane posluchači, jestli tomu správně rozumím, výrobek jste získal zdarma, to znamená, že nebyla uzavřena kupní, ale darovací smlouva a v takovém případě reklamace možná není.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají nepoužívaná auta. Jejich majitelům proto plánují nabídnout bezplatný odtah a ekologickou likvidaci. Služby města Pardubic by zajistily taky vyřazení vozidla z registru. Program bude dobrovolný a potrvá nejvýše 2 měsíce. Návrh projednají zastupitelé v pondělí. Město Ústí nad Orlicí a Česká správa sociálního zabezpečení se zatím neshodly na rozšíření školní jídelny pro studenty 2 středních škol. Přípravné práce na rekonstrukci budovy tak nabírají zpoždění. V Ronově nad Doubravou dokončili další etapu opravy kostela svatého kříže. Město pokračuje v postupné obnově památky s románskými prvky. Oprava střechy a další práce stály 2,5 milionu korun. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hostí v horách na západě země summit tzv. Karpatské osmičky. Ta sdružuje země karpatského regionu. Někteří pozvaní hosté ale na schůzku nedorazili. Slovenský premiér Robert Fico se kvůli nemoci omluvil. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehodu máme hlášenou ze silnice 1/35 v Litomyšli na průtahu městem ulice Kapitána Jaroše. Nehoda se zraněním.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy s Otou Gutwirtem. 7:30 ladíte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a před námi opět písničky, které nestárnou. Václav Neckář, zaspívá také Ilona Čáková. A za chvilku koukneme na to, co se píše v dnešních novinách.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.
6: Když

0: Má něco s jedním pánem zpíval Václav Neckář, za chvilku do Nalovy se dáme s také skupinu Divokej Bill a samozřejmě koukneme i na to, jaké počasí nás čeká v průběhu dnešního dne. Teď už ale s Otou Tvirtem otvíráme dnešní tisk. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Aha, já začínám.
1: Ty začínáš, no.
0: Tak já začnu. Střední škola chovu koní v Kladrubech nad Labem má nového ředitele Jana Čecha, nahradil Lenku Gotthardovou, která na post ředitelky rezignovala na konci uplynulého školního roku. Její rezignace vzbudila vlnu vášní. Gotthardová je mezi koňaři považována za respektovanou odbornici, jenomže závěry České školní inspekce ukázaly na nedostatky. Ta poukázala na to, že kontrolní systém a komplexně systém řízení školy se ukazuje jako nedostatečný a málo účinný v této oblasti. Zřejmá absence pedagogického vedení, které je nutnou podmínkou kvalitního profesního rozvoje pedagogů, uvádí například. Inspekce škole vytýkala nízkou úroveň náročnosti, vadila jí i nulová pestrost metod a forem práce v teoretické výuce. Gotthardová se k věci tehdy nevyjádřila a na post ředitelky rezignovala. Podrobnosti na stránkách přílohy Práva.
1: A teď regionální Mladá fronta. Železniční fanoušci si dnes přijdou na své v českotřebovském železničním depu v České Třebové, které od 9 do 16 hodin hostí regionální den železnice. Na programu je výstava historických i současných kolejových vozidel, jízdy parní lokomotivou a pákovou drezínou a nebo modelová kolejiště. Pro děti bude připravený taky skákací hrad. Vstup je zdarma, cestující mezi nádražím a depem sveze zdarma elektrická jednotka Regio Panther.
0: No a na závěr ještě ale celostátní verze Mladé fronty dnes. Začátek září přinesl další zdražení hypoték, když úroky vystoupaly na nejvyšší hodnoty za poslední dva roky. Ještě na jaře se přitom čekalo zlevňování. Pak ale válka zablokovala Hormuzský průliv a kvůli pokračující geopolitické nestabilitě, rostoucím cenám ropy a nervozitě trhu z rostoucího zadlužování státu i firem se bankám zdražují náklady na dlouhodobé financování. Největší česká banka už se do zdražování pustila a v první polovině září zvýšila klientům hypoteční sazby. Zájemci, kteří chtějí mít jistotu neměnných splátek na dobu delší než 10 let, si připlatí. Česká spořitelna teď nabízí delší fixace za úrok 5,99% a výš, píše Mladá fronta.

0: Jestli dnes odpoledne nemáte co dělat, tak přijďte poděkovat za úrodu a ochutnat dobroty z jablek a dalších plodů podzimu. Bude se moštovat, budou se péct koláče, sušit křížaly, no a nebudou chybět ani med, medovina a další včelí produkty. Navíc jsou připravené dětské podzimní dílničky a také soutěž o nejlepší jablečný koláč, takže pokud umíte nějaký fakt hodně dobrý, tak ho určitě opečte, vemte sebou, no a samozřejmě i recept, to všechno doneste do domu náčelníka do 12 hodin, no a pak už proběhne veřejné hlasování a ochutnávání a samozřejmě i vyhlášení vítěze. A už asi tušíte, kde tohle všechno bude. Jak jsem řekl, dům náčelníka, tak ti bystřejší zavětřili a vědí, že řeč je o zemi Keltů v Nasavrkách. Jablkobraní a medokvas dnes od 10 do 16 hodin. Počasí. Teď po ránu ještě dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami, během odpoledne bude převážně polojasno. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, přes den bude většinou mírný západní až jihozápadní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 7:45, 3 minuty k tomu, hladíte Český rozhlas Pardubice a vyrážíme za sportem. Měla to být, dá se říct, jasná záležitost, účastní loňské baráže proti Vistrovi. Jenomže ve druhém kole hokejové ty v Sport Extraligy se na premiérovou výhru musel favorit z Pardubic pořádně nadřít. V Litvínově zvítězil 3-1 hlavně díky dvěma využitým přesilovkám.
1: Pardubice udeřili hned v prvních dvou početních výhodách a přestože měl soupeř do té doby víc šancí, odskočili v prostřední třetině do dvoubrankového náskoku.
2: Letos budou hodně důležitý, ta extraliga je strašně našlapaná, ty týmy jsou kvalitní všechny a vlastně první tři góly padly z přesilovky a potom na konci z breaku, takže ne nadarmo se říká, že ty přesilovky rozhodou zápasy.
1: Řekl střelec vítězné branky Jiří Smejkal.
3: Takovýhle tým, když mu dáte přesilovku, tak to je prostě smrtelný a dneska nám to ukázali, no, jako klobouk dolů. Hráli to parádně.
1: Pochválil soupeře litvínovský obránce Michal Moravčík. Toho porážka mrzela, protože v úvodních dvou třetinách byl jeho tým nebezpečnější. Jen Ondřej Kaše dvakrát minul poloprázdnou branku. Odpor Litvínova ocenil i Smejkal.
2: Nechci říct, že nás zaskočil, ale hrál výborně, hrál pospolu. Hodně jim to bruslilo, my jsme si možná zvykali malinko na to menší hřiště. Vlastně minulý týden jsme byli ve Finsku, kde ty hřiště jsou největší, tady to hřiště je víceméně nejmenší, takže víceméně za mě to je úplně jiný sport. Ale myslím, že tu třetí třetinu jsme zvládli skvěle a hlídali jsme si to a ve třetí třetině jsme byli lepší tým.
1: Poslední část se Dynamu povedla, zatímco v prvních dvou třetinách umožnilo domácím 25 střel na branku, v závěrečné 20-minutovce jen 3.
3: Je to mistr ligy, mají zkušený trenéry, hráče, takže určitě nějakým způsobem zareagovali a trošku nám to přerušili a pak dostali přesilovku a ta jako naladila a trošku uklidnila, si myslím, aspoň pak to tak vypadalo.
1: Vypozoroval Michal Moravčík.
4: Je to o soubojích. Litvínov byl lepší ty první dvě třetiny na hokejka. My jsme někdy možná i zbytečně chodili do těla a Litvínovští hráli hokejko a hráli ten puk. A myslím, že ve třetí třetině jsme to malinko změnili a tím jsme nepouštili tolik toho soupeře do těch šancí.
1: Vysvětlil pardubický trenér Václav Kočí, proč Dynamo nakonec bez větších problémů uhájilo náskok a vyhrálo v Litvínově 3-1. David Kalvas, Český rozhlas.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zemědělci odhadují ztráty kvůli počasí na víc než 20 miliard korun. Přelouč připravila bydlení pro nedostatkové profese. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. A sobota bude slunečná, teploty až 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Ztráty kvůli nepříznivému počasí odhaduje Agrární komora na víc než 25 milionů korun. Sucho a extrémně vysoké teploty zasáhly podniky taky v Pardubickém kraji.
4: Výnosy u hlavních plodin se propadly oproti loňsku minimálně o pětinu. Podle portálu Intersucho patří mezi nejvíce zasažené oblasti Pardubicko a Svitavsko, kde byla úroda poškozená ze 40%. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Pardubickém kraji začínají po sklizni ovoce fungovat zahrádkářské moštárny. Sezónu zahájili třeba v Krouně na Chrudimsku. Lisovat vlastní úrodu mohou lidé taky v Čeperce na Pardubicku. Přehled provozních hodin jednotlivých moštáren je na webu Českého zahrádkářského svazu. Město Přelouč dokončilo rekonstrukci dvojdomu s malometrážními byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Využívat je bude například pro lékaře, strážníky a další zaměstnance. Opravy, včetně víceprací, stály přes 9 milionů korun.
5: Prázdný dvoupatrový dům předělali dělníci na 4 menší bytové jednotky 2 plus KK. Stavební práce komplikovaly problémy s vlhkostí v suterénu budovy. Další náklady si vyžádalo přebudování vstupního schodiště. Za více práce dalo město o 1,5 milionu korun víc, než byla cena vysoutěžené zakázky. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu.
6: Sport.
2: Hokejisté Třince prohrávali v utkání druhého extraligového kola s Kometou Brno 5 minut před koncem druhé třetiny 2-5, ale nakonec zvítězili 6-5. I zásluhou dvou přesilovkových tref Daniela Voženílka, který navíc dosáhl hetriku. Třinec je velkými obraty podle něho proslulý a pomáhá k tomu hráčská kvalita se sebevědomím.
7: Já si myslím, že to je kombinace vlastně těchto věcí, že všichni tady, co jsou v té kabině nebo většina, už spoustu obratů zažili a jsme si vědomi toho, že tu kvalitu v tom týmu máme, takže je to ta víra v ty naše dovednosti i ta víra v to, že už jsme to zažili, takže to nám určitě pomáhá.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále pozor na došetřování nehody nákladního auta v ulici Kapitána Jaroše na silnici 1/35 v Litomyšli.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: S
0: 7 hodin 4 minuty k tomu pokračuje sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 19. září. My už jsme vás ve vysílání zvali na houbařskou výstavu do Chocně, no a přes 100 hub je k vidění také na muzejní zahradě ve Svitavách. Výstava Houby Svitavska začala včera a nabízí amatérským i profesionálním mykologům nasbírané druhy z lesů východní části Pardubického kraje. Na místo vás pozveme v reportáži už za malou chvíli. Také si budeme hrát v Bleskovce. Soutěžíme tento týden o, koukám, audioknihu Tom Ripley. O čem to je, tak k tomu se určitě ještě dostaneme. No a co se muziky týká, tak před námi třeba Rick Astley, Věra Špinarová, zaspívá také Michal Tučný, dáme si snídani v trávě. Zitám a Konstantínům posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího k dnešnímu svátku. Ještě jednou krásné sobotní ráno.
3: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: To je hlas, co říkáte. Vynikající Věra Špinarová v sobotním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. A jak už jsem říkal, na muzejní zahradě ve Svitavách je k vidění víc než 100 hub. Včera tam začala výstava Houby Svitavska. Amatérští i profesionální mykologové nazbírali druhy, které rostou ve východní části Pardubického kraje, a zájemci si je tak můžou prohlédnout až do neděle. Teď o víkendu bude muzeum otevřené i dopoledne. Výstavou reportérku Věru Pavlasovou provedl muzejní a nadšený mykolog Jakub Vrána.
1: Vidíme tu houby, což není náhoda, byť pro muzeum možná nezvyklá. Na druhou stranu ve Svitavách už děláme tady tu mykologickou výstavu 9. rok. Letos to bylo o trochu horší skrz počasí. Nakonec nám ale docela přálo.
2: Některé druhy jsem tady v minulých letech neviděla.
1: Vždycky se nám ta výstava trošku obmění. Já nechci říkat, že se nám to povede. Ono je to o tom, co zrovna roste. Letos spoustu takových těch klasických druhů kvůli právě suchu nebylo. Na druhou stranu jsou některé druhy, které jsme třeba i 20 let neviděli a najednou se objevily, například tamhle hřib satán. Vzácný pro nás je i tady kukmák bělovlný, radost udělal i hřib skvrnitý.
2: Můžeme popsat, jak vypadají ty houby, aby se návštěvníci lesa a houbaři mohli na ně zaměřit?
1: Můžeme to zkusit, byť v tomhle případě jde o takové vzácnější až hodně vzácné druhy, na které je lepší se

0: zaměřit stylem, je krásná, vidím ji a jdu dál, nechám ji na svém místě. Tady třeba ten zmíněný Kukmák, on se opravdu jmenuje bělovlný, protože má, no to vypadá jako vlna na tom klobouku, bílá. Hřib Satan, tamhle máme sice starší kousek, ale krásně červený, takový červeno-růžový třeň noha a do toho prostě světlá barva klobouku, červené růrky.
1: Nemáte tady letos moc lišek?
0: To je náš stabilní problém posledních let. Lišky jdou minimálně tady na Svitavsku početně dolů. Potvrdil mi to i kolega Pepa Zední, který tu bude mít o víkendu každé odpoledne mykologickou poradnu. Letos máme asi 6-7 lišek nazbíraných, více nepodařilo.
2: No mně se tahle výstava hodně líbí, protože chodím na huby ráda a letos, jak bylo to sucho, tak jsem fakt překvapena, co je tady za množství druhů hub.
1: Paní Jitka, prozadíte místa, kam chodíte na houby?
2: No já jsem ze Svojanova, tak tam nám taky rostou, ale teda musím říct, že teď jsem trošku měla strach, jestli tady nějaké houby vůbec budou na té výstavě.
0: Letos to opravdu bylo i z naší strany navštívit 3 lokality, kde nic není, aby ve čtvrté něco bylo. Daří se tady ve Svitavách ve Vodárenském lese, pak to jsou lesy kolem Psí kuchyně na Opatovsku a slušná tradičně bývá Kuklé les Brand mezi Kuklí a Vorníkem a Svitavami.
1: Na muzejní zahradě můžou návštěvníci letos vidět přes 120 druhů hub. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Guláš fotbal a pardubická atmosféra, tradiční guláš obraní se zkrátka vrací, tentokrát se tedy uskuteční v rámci 9. kola Šance ligy. A to dnes, kdy FK Pardubice na domácím stadionu přivítá Bohemians Praha 1905, tak týmy už jsou zaregistrované. Myslím si, že touto dobou se guláš začíná chystat, nicméně vy můžete dorazit a všechny ty soutěžní guláše také ochutnat. Užijte si guláš obraní i následné utkání, no a my se jdeme kouknout na počasí.
1: Počasí.
0: Teď po ráno ještě dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle počítejte s mlhami, během dopoledne pak bude převážně polojasná obloha. Co se týká teplot, tak ty nejvyšší denní se budou pohybovat někde mezi 20 a 23 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, přes den se změní většinou na mírný západní až jihozápadní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ripley, audiokniha, která obsahuje rozhlasovou dramatizaci úspěšných detektivních románů Patricie Highsmithové, tak to je cena, kterou nabízíme v dnešní Bleskovce. Pokud rádi posloucháte audioknihy, tak si s námi pojďte zasoutěžit. Bleskovka. Telefonní číslo sem k nám do studia stále stejné, už teď můžete vytáčet 726 46 48 48. No a otázka následující. Dneska si připomínáme jedno opravdu krásné výročí. Americký profesor Scott Fallman na univerzitě v Pensylvánii vůbec poprvé použil právě dnes, tedy 19. září v roce 1982, tuším, že to bylo. Použil tedy v elektronické psané komunikaci něco, čím oddělil vtipné příspěvky od těch vážně myšlených. Něco, co dneska už používáme všichni ve zprávách naprosto běžně, k dispozici toho jsou celé sady. Mě by zajímalo, co to bylo. Tak možnosti tady nemám, ani jednu, ani ABC, prostě buď to víte, anebo nevíte, no a když to klapne, tak zmiňovaná cena je vaše. Tak se zkuste zamyslet, co by to mohlo být, co tedy americký profesor použil v té psané komunikaci a čím tedy oddělil vážně myšlené a nevážně myšlené věci, které do toho textu napsal. Tak už mi to tady bliká ze všech stran a kdo pak je na lince, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pepo, dobrý den.
0: Tak Pepo, co použil?
1: Tušku nebo něco takového.
0: Tuška to není, musím se rozloučit, mějte se, naslyšenou. Tak, Pepovi to nevyšlo, no a všichni tady pozasínali všechny ty linky, tak to vypadá, že si asi nevíte úplně rady, no nic, nebudeme dávat možnost dalšímu, kdo chce telefonovat, zkusím otevřít naši e-mailovou adresu studio.pardubice, nebo že bychom přeci jen někomu dali možnost, no tak pojďme to ještě zkusit rychle, dobrý den.
2: Dobrý den. Já nevím, jestli to nebyl smajlík.
0: Jestli to nebyl smajlík, byl. Tak přeci jenom jsme na to nakonec přišli. Tehdy tedy v podobě dvojtečka, pomlčka a závorka, buď to na jednu nebo na druhou stranu, jak už jsem říkal, podle toho, jestli to bylo vtipné nebo nevtipné. No a vám tedy správná odpověď vynesla výhru v naší soutěži, takže moc gratuluju.
2: Prima, děkuji moc.
0: Není vůbec za co, poprosím, vydržte na telefonu, ať se domluvíme. A krásnou sobotu, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Krajské dlužínky Pardubice v neděli 27. září na Pernštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrudim zruší papírové složenky. Město je využívá pro platby za odpad. Nově budou obyvatelé dostávat údaje elektronickou formou. Změna začne platit od příštího roku. Kvůli mistrovství České republiky v koloběhu je dnes uzavřená silnice mezi Mikulovicemi a Ostřešany na Pardubicku. Řidiči tudy neprojedou až do 6 večer. Závodní trať vede od křižovatky v Mikulovicích pod Kostelem až po Ostřešany. Pardubický kraj rozdělí 870 tisíc korun na podporu památek a malých knihoven. Půl milionu získají bývalé svatomikulářské lázně ve Vratslavi na odvlhčení zdiva. Kraj podpoří taky kostely ve Vysokém Mítě a Třebovicích nebo faru v Poličce. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor na vyšetřování dopravní nehody, která je v Litomyšli, ulice Kapitána Bartoše, silnice 1/35.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy a také Otagu Tvirt a pokračuje sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. To dnešní má datum 19. září a opět je plné písniček, které nestárnou. Tomáš Linka před námi, také Hana Zagorová s Petrem Reskem a za chvilku rychle prolistujeme dnešní tisk. Tak zůstaňte s námi.

0: Leszek Semelka, Ricky Martin, už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, teď ale s Otou Gutwirtem dnes už naposledy otvíráme noviny. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Město Jevíčko investovalo skoro 24 milionů korun do zřízení nového zubního centra v domě na náměstí. Tři moderní ordinace s 3D rentgenem a zubní laboratoří jsou připravené přijmout pacienty, přestože provozovatel už několik měsíců marně hledá stomatology a dentální hygienistky na plný úvazek. Centrum prozatím funguje bez smluv se zdravotními pojišťovnami, píše Svitavský deník.
1: A teď regionální Mladá fronta dnes. Město Přelouč dnes bude centrem 32. ročníku udílení dabing cen Františka Filipovského. Doprovodný městský program s jarmarkem je rozdělen na dvě veřejné scény. Na Masarykově náměstí zahrají od 14 hodin Elan Revival nebo herec Roman Vojtek a v 17 hodin se na místě spustí velkoplošná projekce samotného předávání prestižních cen, vysílaného živě z občanské záložny. Druhé hudební pódium v parku za školou souběžně nabídne od 13.15 koncerty folkaře Slávka Janouška, souboru kantoři nebo skupiny Kupa. Vstup do celého festivalového areálu je zdarma.
0: Blížící se zima přinese velké části českých domácností napojených na teplárny výrazně vyšší účty. Cenový skok zasáhne ty, které mají jako zdroj tepla zemní plyn. Jeho zdražování na světových trzích, vyvolané konfliktem na Blízkém východě, navýší od příštího roku spotřebitelům cenu až o třetinu. Ročně si připlatí navíc i přes 8 000 korun. Rozhodující bude, za jakou cenu si jednotlivé teplárny plyn předem nakoupily, píše dnešní Právo.

0: Ideální muzika na probouzení, Ricky Martin, Livina Vida Loka, za chvilku Lešek Semelka, také Michal Hrůza a teď jdeme kouknout na počasí.
1: Počasí.
0: Je 7:45, ve spojení už jsme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Imrichem Drapákem. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak zatím se nám po obloze honí mraky, sem tam vykoukne sluníčko, jak pak to bude dneska vypadat s počasím?
2: Převážně pořád stejně, nějaký polojasno, takže to sluníčko se občas objeví, ty teploty dneska do 23 stupňů a vítr slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Prosté podmínky během dne se budou lepšit na dobré a biostupeň číslo 1, mírná zátěž.
0: Tak to zní krásně, s tím se asi spokojím. No a co se týká druhého víkendového dne, tedy neděle, tam to vypadá jak?
2: Ještě bude podjasno nebo skoro jasno, od severozápadu nám postupně začne přibývat oblačnost kránu, 12 až 9 minimální teploty, při déle trvající zmenšené oblačnosti až 7. A zítra teploty podobné jako dneska, do 22, většinou oblačno, polojasno, ale během potom toho odpoledne už nám začne přibývat oblačnost, někdy k večeru se nám přidají i nějaké srážky, kdy vypadá, že nás tam přechází studená fronta, takže nějaké přání občasný déšť, ale poměrně rychle přejde, takže později večer nebo už potom v noci od toho západu ty srážky začnou ustávat a oblačnost ubývat a vítr slabý, postupně mírný, jo, západní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu se bude později večer mít na severozápadní.
0: No štěstí přeje připraveným, tak se pojďme podívat na to, na co se máme připravit v pondělí.
2: Čeká nás tam v tom prvním části toho příštího týdne ochlazení za tou středovou frontou, takže ty ranní teploty už v pondělí budou nějaké 9-6, maxima jenom do nějakých 16-17 stupňů, tak tím nejchladnější rána vypadá, že by měla být středa, čtvrtek, tam by ty minimální teploty měly být nějakých 7-3 a možná by se mohly opět i nějaký výjimečně přízemní mrazík a pořád ty teploty chladné do nějakých jenom 17 stupňů, až potom to vypadá o čtvrtka, by se nám opět začalo oteplovat.
0: Tolik o počasí, meteorolog Imrich Drapák. Děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety. V roce 1991 dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
6: Thanks be to God.
5: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
7: Now gone from us.
5: Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Architekti představí návrh koncepce řek v Pardubicích. Plánovaná rekonstrukce školní jídelny v Ústí nad Orlicí nabírá zpoždění kvůli neschodám. Hokejisté Pardubice napravili porážku v derby extraligovou výhrou v Litvínově a dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a taky propojení. Návrh si lidé budou moci prohlédnout 20. září od 14 hodin v parku na Špici. Od 17 hodin bude následovat prezentace architektů a diskuze.
2: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Pardubický kraj rozdělí 870 tisíc korun na podporu památek a malých knihoven. 500 000 korun získají bývalé svatomikulášské lázně ve Vraclavi na odvlhčení zdiva. Kraj podpoří taky kostely ve Vysokém Mítě a Třebovicích nebo faru v Poličce. Malé knihovny v Čepí, Bučině, Horním Bradle a Benátkách dostanou příspěvek 25 tisíc korun jako ocenění za komunitní a vzdělávací činnost. Město Ústí nad Orlicí a Česká správa sociálního zabezpečení se zatím neshodly na rozšíření školní jídelny pro studenty dvou středních škol. Přípravné práce na rekonstrukci budovy tak nabírají zpoždění. Majiteli nemovitosti České správě sociálního zabezpečení vadí, že s ním město plánované úpravy dostatečně neprojednalo. Radnice to ale odmítá.
3: Podle České správy sociálního zabezpečení projekt města neřešil například kompletní oddělení inženýrských sítí, požární bezpečnost nebo některé otázky spojené s užíváním okolních pozemků. Radnice ale tvrdí opak. O rozšíření kapacity jídelny a její modernizaci usiluje několik let. Stravovací zařízení využívají dvě střední školy od roku 2018, kdy město nechalo původní školní jídelnu zavřít kvůli špatnému technickému stavu. Z Ústí nad Orlicí Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď je letos mohli vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Letos je lidé můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Organizátoři upozorňují, že se návštěvníci mají připravit na to, že budou na klenoty stát frontu. Minulý rok se na ně přišlo podívat přes 50 tisíc lidí.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic odčinili porážku v derby s Hradcem Králové. Dynamo zvítězil ve druhém kole Tipsport Extraligy v Litvínově 3-1. Radost z toho měl i střelec vítězné branky útočník Jiří Smejkal.
4: Samozřejmě je lepší vyhrát, než teď dvakrát prohrát začátku sezóny, ale my si myslím, že se cítíme dobře. Vlastně i v té lize mistrů jsme zvládli všechny ty zápasy až na jeden, ve kterém jsme byli lepší. A s Hradcem prostě nás potrestali z breaku a využili víceméně všechno, co měli, a my jsme se dneska soustředili od začátku a možná jsme se malinko pomaly zrozjížděli, ale na konci ta třetí třetina už vypadá velmi slušně.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody v Litomyšli na silnici 1/35 v ulici Kapitána Jaroše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Další hodina sobotního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice je před námi a my vám v ní představíme mistra bednáře, který v Chrudimi získal ocenění nositel tradice lidových řemesel. Titul mají šanci získat jen ti, kdo se věnují řemeslům, kterým hrozí zánik. Další podrobnosti od nás už za chvíli, na co nemusíte dlouho čekat, tak to bude muzika. Marek Ztracený odstartuje další společně strávenou hodinu. Těšte se i na Dalibora Jandu nebo skupinu Roxet. Je sobota 19. září a v kalendáři dnes jména Zita a také Konstantína. My přejeme všechno nejlepší k svátku.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Říká se jim žijící lidské poklady a umí to, co už jen málo kdo. Řeč je o nositelích tradic lidových řemesel. Titul uděluje Ministerstvo kultury a držitelů ocenění je v Česku jen zhruba stovka. Letos jich přibylo dalších 5 a ceny si převzali v Chrudimi. Redaktor Českého rozhlasu Pardubice Josef Kopecký tam natáčel s mistrem bednářem Karlem Hofmanem.
1: No, pocit to mám dobrý, nejen pro mě, ale musím zmínit celý zbytek jako party, to znamená dalších 7 lidí. Bez těch by to nebylo, bez těch bych tu nebyl.
2: Zároveň není to tak trošku závazek, že u toho už hold musíte ještě chvilku vydržet?
1: No, musím. Když jsem se dal na vojnu, musím bojovat.
3: Parta Karla Hofmana se věnuje oboru, který je pevně spojený s výrobou piva.
1: Stěžejní naší prací tak jsou velký sudy ležácký, to znamená v nich to pivo zraje, kvasný kádě a transportní nádoba, což si představíme dneska jako kegy. A zároveň se zabýváme ještě uměleckou bednařinou, což jsou korble, korbílky a upomínkový předměty. Děláme to čistě pro podnik, jako který si drží ležácký sklepy a ve kterých my se staráme o ty sudy ležácký, o ty kádě.
3: A jak říká, je důležité udržet postupy, které už všude jinde nahradily modernější technologie.
1: Jako se vám mění technologie, jako máte dřevěný kbelík, plastový kbelík nebo kbelík smaltovaný nebo cokoliv hliníkovýho, tak my dneska držíme ten kontrast mezi nerezem, z kterého se to ochutnává, a mezi dřevem, vysmolenýma soudkama.
3: Pivo ve dřevěném sudu je totiž vzácnost.
1: Sud vám udělá každej, ale nemá k tomu ten zbytek, ty sklepy ležácký, který máme jenom my a máme asi v celé Evropě jako jediný pivovar. Jsme rarita. Sudy vám udělá každej. Můžete si do ní dát pivo, ale musíte mít v ledničce doma. A my je máme ve sklepích, jako byly před 200 lety.
3: Práci oceněných řemeslníků představuje výstava v divadle Karla Pipicha. Navštívit ji můžete do poloviny října. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Síťka do vlasu, síťovka nebo také fotbalová síť, jestli pak víte, co mají tyto předměty společného. No, můžu rovnou prozradit, že jsou vyrobené dnes už pozapomenutou technikou síťování a jestli se zajímáte o tradiční textilní techniky, tak právě pro vás je určený workshop, ve kterém se naučíte základy síťování. Lektorkou bude Iva Jaklová, která se této technice léta věnuje a pod jejím vedením se naučíte síťkařský uzlík, který je základem pro vytváření dekorativních i užitkových předmětů vyráběných právě touhle technikou. Workshop se odehraje v půdních prostorách statku z Mokré Lhoty, a to Muzeu a přírodě Vysočina na Veselém kopci. Je tedy určený maximálně pro 4 účastníky, díky tomu je zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi. Jeho délka je 90 minut. No a první začíná v 10.30. Užívat si síťování s Ivou Jaklovou můžete až do 16 hodin.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami, během odpoledne bude převážně polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, přes den se změní většinou na mírný západní až jihozápadní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu. Toliko počasí, no a za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, které vám představí nejrychleji rostoucí dřevinu. Víc za pár minut poví Martin Písařík.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubice chtějí uvolnit parkovací místa, která dlouhodobě zabírají nepoužívaná auta. Jejich majitelům proto plánují nabídnout bezplatný odtah a ekologickou likvidaci. Služby města Pardubic by zajistily taky vyřazení vozidla z registru. Program bude dobrovolný a potrvá nejvýš 2 měsíce. Návrh projednají zastupitelé v pondělí. Město Ústí nad Orlicí a Česká správa sociálního zabezpečení se zatím neshodly na rozšíření školní jídelny pro studenty 2 středních škol. Přípravné práce na rekonstrukci budovy tak nabírají zpoždění. V Ronově nad Doubravou dokončili další etapu opravy kostela svatého kříže. Město pokračuje v postupné obnově památky s románskými prvky. Oprava střechy a další práce stály 2,5 milionu. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt, kde darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hostí v horách na západě země summit tzv. Karpatské osmičky. Ta sdružuje země karpatského regionu. Někteří pozvaní hosté ale na schůzku nedorazili. Slovenský premiér Robert Fico se kvůli nemoci omluvil. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na uzavřenou silnici na Pardubicku mezi Mikulovicemi a Ostřešany.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To byly zprávy a také Otaku Twirt. Už po 30. se letos rozeznívají varhany v podhůří Orlických hor v rámci festivalu Orlicko-Kladský varhaní festival. Celkem nabídne 20 koncertů a my na ně pozveme v dnešním vysílání s organizátorem a varhaníkem Václavem Uhlířem, kterého už za chvíli přivítám tady ve studiu. Do té doby zaspívají Marta Kubišová anebo Petr Muk a my vám dál přejeme pohodové sobotní ráno.
5: Slavem Hrubanem.

0: Depeche, také Marta Kubišová v sobotním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Varhany bývají označovány za královský nástroj, žádné dvoje, ale nezní úplně stejně. Liší se stářím, konstrukcí, charakterem zvuku i prostorem, pro které byly vytvořeny. No a jejich rozmanitost už po 30. představuje Orlicko-Kladský varhaní festival. Jeho pořadatel a varhaník Václav Uhlíř je naším dnešním hostem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Orlicko-Kladský varhaní festival, letos tedy už 30. ročník, jubilejní, když se ohlednete k jeho začátkům, co bylo tehdy nejtěžší a co je třeba paradoxně dnes nejsložitější?
1: Tak já jenom upřesním, nejsem pořadatel, ale spoluorganizátor vlastně s kolegou Michalem Novenkem, který jsme začali vlastně tento festival pořádat. Tehdy to byly takové časy, že koncert v kostele byl po revoluci něco neobvyklého, protože tenkrát to nebylo tak možné a proto byl hlad po takovéto akci a tak jsme se rozhodli, že uspořádáme takovýto festival, kde budeme prezentovat různé nástroje v tom euroregionu. Uh-huh. Čili zapojili jsme do toho i polskou stranu a začalo to v podstatě 4 koncerty náchod do Bruškanové město Kaklacko a postupně jsme se rozrostli až na zhruba 20 koncertů za rok a myslím si, že to je celá zajímavý projekt, který jako obohacuje ten kulturní život v tom celém euroregionu. Hmm. Během toho se tam vystřídali desítky významných varhaníků i spoluúčinkujících a máme radost, že to funguje dodnes, i když je to poměrně obtížné. Tenkrát to byli nadšenci, kteří dali dohromady 4 koncerty, to bylo fajn, ale dneska už když jich je 20, tak už to tak jednoduché není, ale ještě tím to je takové, tak pikantnější, že máme minimální rozpočet. Máme od krajského úřadu v Hradci Králové asi 50 tisíc na celý festival, což si myslím, že je jako úplně na minimum. Takže vlastně ty další náklady si hradí místní buď to farnosti nebo obce, kteří vlastně ten koncert pak pořádají.
0: Ten festival není postavený na jednom koncertním nástroji, ale tedy na varhanách v různých kostelech, z různých období, od různých varhanářů. Mám pocit, že každý koncert je tím pádem tak trochu dobrodružství.
1: No určitě. My tam v podstatě máme varhany všech stylových období, od těch barokních, jako je Žamberg, Lanchkron, co jsou v Pardubickém kraji, Lamberg, tam vlastně letos začínal festival, přes romantické nástroje, vlastně největší romantický nástroj je v Rychnově nad Kněžnou v tom zámeckém kostele nebo v Nekoři, také v Pardubickém kraji, až po ty moderní, jako je Jaroměř, nebo letos také poprvé rozezníme nástroj v Neratově, kde nebyl nástroj od války vlastně, kdy byl vybombardován, tak se podařilo letos tam instalovat nástroj moderní. Takže posluchači jsou někteří, kteří i dokonce putují od koncertu ke koncertu, aby slyšeli tu rozmanitost těch zvuků a těch různých akustik.
0: No a jak dobře musí varhaník nástroje před koncertem poznat? Stačí mu několik hodin na zkoušku, nebo jak tohle je?
1: Podle toho, jaké má zkušenosti. Já už v podstatě ty nástroje všechny v diecezi znám, protože jsem zároveň diecezním organologem a mám v popisu práce o všechny nástroje pečovat, takže v podstatě pro mě stačí tam přijet a zapnout motor.
0: A už to jede?
1: A už to jede, ale jsou samozřejmě ty mladší varhaníci nebo studenti, tak ty potřebují samozřejmě větší přípravu, aby se s tím trošku zkamarádili.
0: A se už se vám někdy v minulosti stalo, že vás varhany vypekly?
1: Jo, mnohokrát. Zrovna nedávno, před týdnem jsme hráli, jsme měli projekt další, který mám, Skříšené varhany a v Horním Adržbachu, tak jsme poprvé po 50 letech rozezněli nástroj. Samozřejmě, když se po 50 letech nástroj uschopní nebo rozezní, tak se občas může něco stát a taky v půlce koncertu se mi zasekla klávesa, tak jsem se omluvil. A naštěstí, já jsem ještě vyučený varhanář, tak mám určitou praxi, vím kam šáhnout, tak jsem honem to rozebral, tam jsem něco poťukal a naštěstí se to podařilo vrátit a koncert pokračoval. Zajímavé bylo, že největší potlesk sklidila moje opravářská.
0: Každé varhany jsou pevně spojené s nějakým tím konkrétním prostorem. Nakolik jejich výsledný zvuk vytváří samotný nástroj a nakolik prostor, jeho velikost, materiály a akustika?
1: No akustika, já si myslím, že to je tak třetina toho výsledného zvuku. Mm-hmm. Je to zajímavé, jsou krásné akustiky, barokní většinou. A pak máme, jak už jsem říkal, třeba v Neratově ten kostel, který má tu unikátní skleněnou střechu a v podstatě postrádá klembu. Ta se propadla, že jo, už ji tam neobnovili. No a tam není dozvuk skoro žádný tedy, protože ten zvuk se ztratí v té skleněné střeše a neodrazí se dolů. Jo, čili tam na varhany hřmí a pak varhaník přestane hrát a v podstatě ten dozvuk je minimální. A naopak jsou malé varhanky třeba v Černilově v kapli, tam je asi 6 rejstříků a naplní to bohatě a je tam dozvuk. Nejdelší dozvuk je tady v Josefově, to je letos poprvé zařazen do toho cyklu. To je ten ohromný kostel v tom areálu pevnostním a tam je dozvuk asi 5 nebo 6 vteřin. To je úplně neskutečný.
0: To je dobře?
1: No tak já si myslím, říkají ideálně tak 3 vteřiny. Jo. Takže to už je jako hodně. A varhaník s tím musí trošku pracovat, musí jednak trošku volit mírnější tempo a nechat si prostor, prostě, aby ten akord třeba dozněl, než nastoupí další tón.
0: Vy jste zmínil neratovské varhany, tak se pojďme poslechnout.

0: teda potlesk. To bylo neuvěřitelné. Já doplním, že naším hostem je Václav Uhlíř, varhaník a organolog a také spoluorganizátor festivalu, na který teď v tuto chvíli ve vysílání zveme. A to jsme slyšeli tedy přímo vás v Neratově.
1: Ano, to jsme natáčeli nedávno právě, když ty varhany byly dokončeny.
0: No a také jsem tam dočetl u toho zvuku, že je to improvizace. To si takhle jako sednete k varhanům a prostě hrajete, co vás napadne.
1: Ano, tak je to přesně. To je jako jeden z oborů varhaníka a myslím si, jako, že by to měl každý dobrý varhaník zvládat, protože nemůže pořád jenom hrát literaturu. Někdy se potřeba také představit nástroj v improvizaci, kde nejlépe vlastně může vystihnout ty dobré a potlačit ty špatné vlastnosti varhan.
0: A to mě zajímá, dal byste to ještě jednou znova stejně?
1: Ne.
0: Tak to je ale teda škoda, že už není možné tohle
1: znova. Je to premiéra a zároveň derniéra.
0: No jo, no tak to někdy prostě chodí.
1: Tak to chodí.
0: Pojďme tedy pozvat na samotný festival. Když jsme slyšeli varhany v Neratově, tam se také bude odehrávat jeho část?
1: Ano, tam se bude odehrávat, tam budu hrát i já dokonce, takže...
0: Kdy to bude?
1: Bude to za týden, příští sobotu, tuším, a budu tam se zpěvákem Jakubem Hrubým.
0: Jinak v Pardubickém kraji letos festival zamítá i do dalších míst, do Králík, do Nekoře, Žamberka, do Lanškrůna, někde už to i bylo. Čím je zajímavý každý z těchto čtyř nástrojů a které jejich vlastnosti by si měli posluchači zkusit během těch koncertů uvědomit?
1: No tak třeba tě v Králíkách, to je muzeum, to je malý prostor, kde se vejde asi 20 lidí a tam se nám podařilo získat takový pozitiv z Německa, který má v podstatě jenom 4 rejstříky, takže je to taková intimní záležitost, ale zase posluchači sedí těsně u toho varhaníka a mají možnost koukat do té kuchyně a do toho, jak varhaník trpí, protože hraje rukama, nohama, vším, co se dá, a je to pro mnohé jako zase takový zážitek přímý, že jo, když člověk poslouchá v kostele, tak
0: toho mnoho nevidí.
1: Jenom na kuru tuší, že tam asi je živý varhaník, ale jinak slyší jenom zvuk. A tady je to právě fajn, že tam může jako i toho varhaníka vidět, jak pracuje.
0: Tak kromě vás, koho ještě můžou zájemci vidět a slyšet?
1: No tak třeba v tom Žamberku tam bude tajvanský mladý varhaník, který nyní studuje, myslím, v Praze. Jak se jmenuje?
0: Vajcaj,
1: já si to strašně pletu, Tvajvan a Vajcaj. Spolu s ním tam bude účinkovat i Adam Suk, taky pardubický mladý varhaník. No a největším takovým tahákem si myslím bude pařížský varhaník Karol Mosakovský, který bude hrát v Hradecké filharmonii recitál. A to si myslím, že bude 4. října a to by mělo být takový vrchol toho festivalu, protože dostat sem pařížského varhaníka, to není jen tak.
0: Kdyby někdo chtěl vidět pohromadě celý ten seznam koncertů, je to někde na internetu k vidění?
1: Na internetu to bude, tam je to pod nějakým, já teďka nevím, Orlicko-Kladský varhaní festival.
0: ok.organfestival.eu.
1: Asi tak.
0: Jo, stačí vlastně napsat do vyhledávače, ono to
1: ano,
0: nejde.
1: Tam je seznam všech těch koncertů. Závěrečný koncert pak je v Novém Městě, kde bude vystupovat polský varhaník Chorošinský. A taková tečka za tím 30. ročníkem bude, že tam spolu s organizátorem, kolegou Michalem Novenkem, zahrajeme na 3 nástroje dohromady skladbu, kterou Michal Novenko k tomu účelu zkomponoval. Takže tam bude hrát varhaník na hlavní velké varhany, pak v Novém Městě ještě pozitiv na boční oratoři a ještě jeden nástroj bude pak presbytáři a budeme se takhle formou takové poloimprovizace doplňovat. Tak bude to celkem napínavé a myslím, že to bude i pro lidi poutavé.
0: Pokud někdo varhaní koncert ještě nikdy nenavštívil, kterou z těch letošních zastávek byste mu doporučil jako ideální první setkání s tímto nástrojem?
1: No, to je těžký vybrat z těch 20, to je, já si myslím, kamkoliv přijde, že to bude velmi zajímavé. Já osobně bych šel do toho Neratova, protože to je prostě, tam po letech zazní konečně nástroj a v tom úžasném prostoru, který má úžasný genius loci, tak si myslím, že to bude velký zážitek.
0: Na Orlicko-Kladský varhaní festival nás pozval varhaník a také spoluorganizátor festivalu Václav Uhlíř, který byl naším dnešním hostem. Moc díky, že jste dorazil.
1: Děkuji.
0: Ať se daří a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dostavba dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice by mohla začít letos. Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Hokejisté Pardubice zvítězili v Litvínově a dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ministerstvo dopravy plánuje do konce září vyhodnotit tendr na stavbu 34 km dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou PPP projektu. To znamená, že dálnici zaplatí, vybuduje a bude dočasně provozovat soukromý investor. Stát mu za to bude platit. Pokud projekt vláda schválí a nenastanou komplikace kvůli možným odvoláním neúspěšných uchazečů, mohla by dostavba dálnice začít ještě letos.
3: Resort dopravy aktuálně posuzuje nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí od 3 konzorcií. Ve hře jsou celkem 2 úseky, 16-kilometrový z Opatovce do Starého města v Pardubickém kraji a navazující 18-kilometrový ze Starého města do Mohelnice v Olomouckém kraji. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Kvůli mistrovství České republiky v koloběhu je dnes uzavřená silnice mezi Mikulovicemi a Ostřešany na Pardubicku. Řidiči tudy neprojedou až do 6 večer. Závodní tráť vede od křižovatky v Mikulovicích pod Kostelem až po Ostřešany. Omezení bude pokračovat taky zítra, a to od 7:30 ráno do 2 odpoledne. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
4: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči, a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
1: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Sport. Hokejisté Pardubice zvítězili ve druhém kole Tipsport Extraligy v Litvínově 3-1, když dvakrát využili přesilovou hru. Severočeši byli 2/3 nebezpečnějším týmem, ale závěrečnou část zvládl favorit bezchybně. Herní obrat vysvětlil pardubický trenér Václav Kočín.
5: Je to o soubojích. Litvínov byl lepší ty první 2/3 na hokejka. My jsme někdy možná i zbytečně chodili do těla a Litvínovští hráli hokejko a hráli ten puk. A myslím, že ve třetí třetině jsme to malinko změnili a tím jsme nepouštili tolik toho soupeře do těch šancí.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí uzavírka na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta sme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naši pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední, všude najdeme nástroje barokní, romantické, všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti.

0: aby měli i varhaníka, a liturgie se koná, ale varhany mají tak v strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
0: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
0: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají, někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhanní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
0: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
0: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl běžmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl běžmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku a myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech, Panna Marie Lourdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek, Náchoda. Dál a dál je dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí Legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává. Prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Nebo jich odevzdáváme Pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
6: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
7: Já se jmenuji Marek Byťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
6: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: A jak jste na tom vy?
7: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
6: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
8: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě z tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné, rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Zemědělci odhadují ztráty kvůli počasí na víc než 20 miliard korun. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský, organizátoři do něj přidávají další peníze. Hokejisté Hradce Králové v extralize podlehli Českým Budějovicím 0-2 a dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ztráty kvůli nepříznivému počasí odhaduje Agrární komora na víc než 25 milionů korun. Sucho a extrémně vysoké teploty zasáhly podniky taky v Pardubickém kraji.
3: Výnosy u hlavních plodin se propadly oproti loňsku minimálně o pětinu. Podle portálu Intersucho patří mezi nejvíce zasažené oblasti Pardubicko a Svitavsko, kde byla úroda poškozená ze 40%. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Hamzově léčebně v Luži začala oprava pavilonu C. Řemeslníci tam pracují na výměně střechy a pohyb v areálu je proto částečně omezený. Zakázka za 10 milionů korun by měla být hotová do konce roku. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šitka.
4: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
2: Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně 2 lidé v ukrajinské Chersonské a 2 v Sumské oblasti. Tam je po zničení rodinného domu naváděnou pumou taky nejméně 7 zraněných. Šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin oznámil, že Rusové za poslední den zasáhli v regionu 5 bytových domů, 7 rodinných domů, obchod, plynovod a taky soukromá vozidla.
1: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové v prvním domácím zápasu nové sezóny Tipsport Extraligy nedali gól a Českým Budějovicím podlehli 0-2. Trenér Tomáš Martinec byl zklamaný z toho, v jakém mentálním nastavení tým zápas odehrál.
5: My si musíme uvědomit, že pokud z té extralize nebudeme každý zápas na naše maximum a nebudeme ochotní ze sebe vymačknout úplnou hranu, tak aby jsme měli šanci zápas vyhrát, tak nebudeme úspěšní.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až skoro jasno. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách se 15 až 18. Vítr povane mírný západní až jihozápadní. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s uzavřenou silnicí u Dolní Dobrouče.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky,

0: Rostliny jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultury, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy, vyžadují dostatek vláhy. Ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
0: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
0: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilí a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytváří až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou. Častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Simeon has died.

0: magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2:05 ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září na Pernštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dostavba dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice by mohla začít letos. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Hokejisté Pardubice napravili porážku v derby extraligovou výhrou v Litvínově. A dnešek bude slunečný, teploty až 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Ministerstvo dopravy plánuje do konce září vyhodnotit tender na stavbu 34 km dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, a to formou PPP projektu. To znamená, že dálnici zaplatí, vybuduje a bude dočasně provozovat soukromý investor. Stát mu za to bude platit. Pokud projekt vláda schválí a nenastanou komplikace kvůli možným odvoláním neúspěšných uchazečů, mohla by dostavba dálnice začít ještě letos.
3: Resort dopravy aktuálně posuzuje nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí od tří konzorcí. Ve hře jsou celkem dva úseky, 16-kilometrový z Opatovce do Starého města v Pardubickém kraji a navazující 18-kilometrový ze Starého města do Mohelnice v Olomouckém kraji. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Pardubický kraj rozdělí 870 tisíc korun na podporu památek a malých knihoven. Půl milionu korun získají bývalé svatomikulášské lázně ve Vratslavi na odvlhčení zdiva. Kraj podpoří taky kostely ve Vysokém Mítě a Třebovicích nebo faru v Poličce. Malé knihovny v Čepí, Bučině, Horním Bradle a Benátkách dostanou příspěvek 25 tisíc korun jako ocenění za komunitní a vzdělávací činnost. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo letos v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro jejich sjednání důvod. Kareš ale tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
4: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp. A dělala to tak, že cílala na cizince.
2: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Sport. Hokejisté Pardubic odčinili porážku v derby s Hradcem Králové. Dynamo zvítězilo ve druhém kole Tipsport Extraligy v Litvínově 3-1. Radost z toho měl střelec vítězné branky útočník Jiří Smejkal.
5: Samozřejmě je lepší vyhrát, než teď dvakrát prohrát na začátku sezóny, ale my si myslím, že se cítíme dobře. Vlastně i v té lize mistrů jsme zvládli všechny ty zápasy až na jeden, ve kterém jsme byli lepší. A s Hradcem prostě nás potrestali z breaků a využili víceméně všechno, co měli. A my jsme se dneska soustředili od začátku a možná jsme se malinko pomaly zrozjížděli, ale na konci ta třetí třetina už vypadala velmi slušně. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude polojasno až skoro jasno. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na vyšetřování dopravní nehody na silnici 1/17 u Podhořan, Uronova nehoda osobního auta a motorky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
6: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes na vás čekám, abychom si společně připravili oběd a tentokrát budeme podávat pikantní kuřecí prsa. A aby byly opravdu pikantní, tak budeme potřebovat kajenský pepř. Mimochodem, věděli jste, že kajenský pepř vlastně ve skutečnosti není pravý pepř, ale jde o mleté čili papričky a název dostal podle města Cayenne v Guajaně. No a co je důležité, obsahuje kapsaicín, tedy látku, která umí zrychlit metabolismus a rozproudit krevní oběh. A z této informace vyplývá co? No, že musíme pochopitelně přidávat přiměřeně, aby nás to nezrychlilo moc. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob budeme dnes podávat. A co byste měli mít po ruce? 500 gramů kuřecích prsou, 200 gramů žampionů, česnek, sojovou omáčku, med, kajenský pepř, svazek jarní cibulky, chili papričku, olej, sůl, pepř, pak ještě škrob kukuřičný a rýži, pokud budete jako my podávat ještě i rýži. To jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Vydáme se do lesa na houby a něco dobrého si z nich připravíme. Uděláme si dýňovou polévku s kardamonovou pěnou a ochutnáme i rychlé dýňové lazáně. No a na závěr si upečeme koláč s jablky. Tak taková je dnešní nabídka. Doufám, že se vám líbí.

0: recept pro dnešní den.
1: Pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob, tak to je recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to. Na kostičky nakrájená kuřecí prsa vložíme do misky, jemně je osolíme a opepříme. V menším hrníčku rozmícháme sojovou omáčku, med, nastrouhaný česnek a kajenský pepř. Touto směsí zalijeme kuře, pořádně propracujeme, hezky promícháme a necháme tak 5 až 10 minut marinovat, než si připravíme zeleninu. V hluboké pánvi rozpálíme trochu oleje, přidáme nasekanou chili papriku, bílou část jarní cibulky a nakrájené žampiony. Na silném plameni orestujeme, dokud houby neztratí přebytečnou vodu a jemně nezhnědnou. Pak do pánve k houbám přidáme marinované kuřecí maso i s tekutinou. Nejprve opečeme z prutka, aby se to maso zatáhlo. Pak plamen stišíme, pánev přikryjeme poklicí a dusíme zhruba tak 8 až 10 minut. Prostě dokud kuře není měkké a šťavnaté. K hotovému ragu přisypeme zelenou část jarní cibulky a dusíme ji spolu s masem už jen tak 3-4 minutky, aby si zachovala svoji křupavost a hlavně zářivě zelenou barvu. Ve sklenici důkladně rozmícháme škrob ve 100 ml studené vody. Opravdu důkladně, aby v ní nebyly hrudky. Za stálého míchání vlijeme směs do pánve, omáčku necháme probublat, dokud krásně nezhoustne. No a až bude lesklá a obalí každý kousek masa, můžeme podávat nejlépe s rýží. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď si zahrajeme a pak se vydáme na houby a uděláme si dobrý houbový.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou. Proudy,
1: řeky táhnou k nám tvou nedostižnou

0: Před chvílí jsem říkala, že se vydáme na houby, ovšem ještě předtím se s vámi musím podělit o jeden zážitek. Nedávno jsem stála u pokladny a dvě paní se přede mnou bavily. No, já vím, že to není slušné poslouchat, ovšem tomu se nevyhnete, když stojí přímo před vámi. No a ta jedna se chlubila, co už našli hub a jak si pochutnali, a ta druhá ji po chvíli zastavila se slovy: tak z těchto řečí mám depresi větší než ráno, když jsem se vracela z lesa s prázdným košíkem, a to jsem šla už v 5 hodin. No, tak to musím říct, že to mne dostalo v 5 hodin na houby, tak to paní upřímně obdivuji a je mi taky jasné, proč já nikdy nic nenajdu. No, to Radek Pálka, ten by se rozhodně nad tím nepozastavil, protože i on chodí na houby rád a je mu celkem jedno, v kolik hodin. Takže tedy i brzy ráno.
1: Jako Češi jsou prostě vyhlášeni jako houbaři. Jo? To prostě, já bych řekl, že málo který národ prostě skutečně je schopen ráno v 5 stávat a jít prostě do lesa i za předpokladu, že nic nenajdou. A já bych řekl, že jako v České republice je to prostě sport. Myslím, že nikde to není. Já jsem z toho času pracoval třeba i v Německu nebo v Itálii a v Americe a tak různě. A vždycky jsem měl tendenci třeba vyrážet na ty houby. Oni na mě koukali jako na blázne. Tam jsou plný lesy hub, nikdo to nezbírá a ty Němci chodí na trh a kupují si houby.
0: No, ale pozor, na trh chodili už naši předkové. A když jsem si pročítala vaši knížku, tak mě tam právě zaujalo, že vy jste tam vlastně napsal, že na té tržnici bylo i uvedeno, které houby se mohou prodávat, že musely být mladé, musely být pokrájené, ale že tam byl třeba seznam.
1: Zase to je o tom, že ty Pražáci byli ve své podstatě trošku chudáci. Co si budeme povídat? Jo? Oni byli v té Praze, do lesa to bylo daleko, to znamená, že znali třeba od babiček, že si mohli uvařit dobrou bramboračku, ale ty houby neměli. To znamená, už i v tom 19. století, který jsme teda zmiňovali, se ty houby začaly prodávat a byly velmi populární. Nicméně, v každém řádu pražského tržiště byl v podstatě uveden přesný soupis všech hub, které se tu prodávat mohly, takže už tenkrát se vlastně prodávaly houby na tržnicích.
0: Já nevím, jestli dnes se to vůbec ještě může.
1: Jo, může. Samozřejmě člověk, který to prodává, buď to musí mít nějaké jako mykologické zkoušky, a nebo je musí koupit od někoho, kdo tím odborníkem je, a pak je prodává. Pokud bychom to měli dělat správně, tak to může prodávat jenom ten, kdo má prostě zkoušky. Nicméně, já znám spoustu případů, hlavně ze Šumavy, když vlastně jsou místa, kde se vykupují houby. Jo? Takže mnoho domorodců se vlastně živí tím, že chodí na houby, sbírá je, vozí je na tyhle ty sběrové místa, kde jsou právě ty mykologové a lidi, kteří to dokážou prostě označit a vyznají se v těch houbách. Oni mají ten, řekněme, certifikát toho, že ta houba je skutečně jedlá a je v pořádku.
0: A my máme pak jistotu a můžeme si z toho pak udělat staročeský houbový guláš.
1: Zase jako guláš je něco jako typického pro Prahu i pro Českou republiku, byť nějakým způsobem ovlivněný vlivy samozřejmě z Maďarska nebo z Uher jako takových. A právě v tom 19. století začala být populární mletá sladká paprika. Ta kombinace cibule, paprika, kmín, česnek, to bylo jako ty už řekněme běžný koření. A lidi začali experimentovat. Pochopitelně maso nebylo tak často, lidi nejedli maso každý den, jako to máme dneska my. Takže dělali se různé alternativy a díky tomu vlastně vzniknul i ten staročeský houbový guláš.
0: A pojďme na něj. Co potřebujeme?
1: 0,5 kila hub, ideálně tvrdších, 50 gramů anglické slaniny, nemusí být, ale je lepší. Pokud je někdo vegetarián, okay, tak si tam nedávejte, ale my ostatní si tam dáme.
0: Dobře.
1: 50 gramů tuku, ideálně sádla.
0: Sádlo.
1: Jedna cibule, 25 gramů hladké mouky, 2 stroužky česneku, žička sladké papriky, kmín a pepř, sůl, vývar, ideálně masový, ale může být samozřejmě i třeba zeleninový a špetku majoránky. V podstatě to, co se dává do klasického guláše. Houby nakrájíme na větší kousky, franci rozkvaříme kostičky slaniny a osmahneme na ní cibulku, ochutíme kmínem a utřeným česnekem se solí a přidáme pepř. Přidáme ještě trošku tuku, aby to teda bylo mazlavější, a přidáme ty houby a z prutka je orestujeme. Zaprášíme moukou, zasmahneme, přidáme mletou papriku. Tady je potřeba skutečně s tou paprikou pracovat velmi rychle, protože tam má potom tendenci hořknout. To znamená, v momentě, kdy přidáme papriku, tak jenom skutečně krátce promíchat, zalejt tím vývarem, ideálně metličkou míchat, aby se nám ta mouka rozvařila, spojila, zahustila a přidáme majoránku, dochutíme a je to hotový. Ideálně s chlebem. Pochopitelně, pokud někdo nechce tam dát tu mouku, klidně si to může i tím chlebem zahustit.
0: Pak je ovšem nebezpečné, pokud zbyde, což předpokládám, že nezbyde, tak opatrně s tím chlebem, on pak má tendenci kysnout v té,
1: to je
0: v té omáčce. Takže tam bychom museli mít jistotu, že to sníme, a my to sníme určitě.

Pikantní kuřecí prsa na sichuánský způsob, to je recept pro dnešní den. Zopakuji, jak na to na kostičky nakrájená kuřecí prsa vložíme do misky. Jemně osolíme, opepříme. V menším hrníčku rozmícháme sojovou omáčku, med, nastrouhaný česnek a kajenský pepř. No a touto směsí zalijeme kuře, pořádně promícháme a necháme chvíli marinovat, tak těch 10 minut bude stačit, než si připravíme ostatní. V hluboké pánvi rozpálíme trochu oleje, přidáme nasekanou chili papriku, bílou část jarní cibulky a nakrájené žampiony. Na silném plameni orestujeme, dokud ty houby nestratí přebytečnou vodu a jemně nezhnědnou. Do pánve k houbám přidáme namarinované kuřecí maso i s tekutinou. Nejprve opečeme z prutka, aby se maso zatáhlo, pak plamen stišíme, pánev přikryjeme poklicí a dusíme zhruba tak těch 10 minut, dokud to kuře není hezky měkké. K hotovému ragu přisypeme zelenou část jarní cibulky a dusíme ji spolu s masem už jen tak 3-4 minuty, aby si zachovala svoji křupavost a zářivě zelenou barvu. Ve sklenici si důkladně rozmícháme škrob, tak asi ve 100 ml studené vody. Mícháme, jak už jsem říkala, důkladně, aby tam nebyly hrudky. Za stálého míchání vlijeme tuhletu směs do pánve, omáčku necháme probublat, dokud krásně nezhoustne. A jde nám o to, aby byla hezky lesklá a obalila každý kousek masa. Pak už můžeme podávat, nejlépe s rýží.

0: Posloucháte nás už od začátku dnešního pořadu, pak víte, že jsem slibovala dýňovou polévku. On to teda bude spíš dýňový krém. No a pro tenhle recept jsme si dojeli až na Moravu za Petrem Cibulkou. A věřte mi, že to stálo za to.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
2: Mě zaujalo, když jsem si prohlížela ten váš jídelní lístek, že tam například používáte pohanku, dýni, perlička, to všechno, když člověk slyší, tak se mu vybaví jedno. A sice dobrá, kvalitní kuchyně.
3: Já teda musím popravdě říct, že mě se vždycky vybaví lichtenštejnské menu, které tady máme, protože to je ten pravý průsečík toho, čemu se říká moravská nebo česká kuchyně. Trochu Vídně, trochu Budapešti, trochu Prahy a trochu Slovenska. Takže to je jakoby ta pravá moravská kuchyně.
2: Dýně, to je takový návrat, protože pozapomněli jsme na tuhletu surovinu a najednou ji znovu objevujeme.
3: Tak já mám zkušenost hlavně z dětství, kde teda moje maminka se rozhodně dýním věnovala. Tady na Moravě byl takový zajímavý úkaz, že se vlastně dýně používaly jenom na semeno, semena se nasolily, ty se krásně tady prodávají a v podstatě ve všech bioobchodech jsou semena odsud a mně to přišlo trošku škoda, tak jsme vysadili jiné dýně, ty, které jsou chuťově asi nejlepší, to jsou Hokkaida, které nejsou původní, a ještě provencálské, které mají zase takový pěkný tvar, to jak z pohádky o popelce. My si to pozbíráme jednou za rok, zpracujeme a pak z toho půl roku žijeme.
2: Takže co jste si vypěstovali, to jste si uvařili. Pojďte nás to naučit. Jak máme postupovat, pokud budeme vařit s vámi tenhle ten krém?
3: Dýně Hokkaido rozkrojíme ji pěkně na klidně čtvrtiny, na malou domácnost o 4 lidech, nám je stačit jedna, kde si ji naskládáme na plech a na 200 stupňů pěkně na 10 minut ji upečeme, tak aby byla měkká, potom normální polévkou lžíci vyškrábeme semena pryč a oddělíme tvrdou slupku od té dužiny a tu dužinu na cibulce na základu prostě podusíme, krátce podlijeme trošku vodou, vymixujeme to do krému, aby to nebylo příliš zase husté, no tak tou vodou se to pěkně naředí a nasolí se to, můžete si tam přidávat různé koření, víno tam můžete dávat. My jsme tam dali kardamonovou pěnu, nicméně může se to dělat se zázvorem. S radostí tam dávám pomerančový džus, který tomu dodají nějakou kyselinku, takže ta chuť se spojí. Je to, myslím, naše jedna z nejoblíbenějších polévek a tady v tomto případě s tím krásně půl roku vyžijeme až do Velikonoc, kde pak přijdeme s kopřivama.
2: No ale já se zase vrátím a to je ta pěna. To by nám asi posluchači neodpustili. Jak a z čeho děláte kardamonovou pěnu?
3: To je jednoduché, protože vezmete jenom našleháte mléko s pěňovačem, že a přidáte k tomu jednu nebo dvě lžíce ty polévky a tím ji ochutíte, zasypete to drceným kardamonem, nebo si ten kardamon vyčistíte, že dáte tu slupku pryč, tam jsou takové malé černé kuličky, které si rozdrtíte v moždíři a můžete si to tím zasypat, krásně to voní, jako kdo má rád kávu s kardamonem, tak myslím, že mi dá za pravdu.
0: Tak to byl dýňový krém Petra Cibulky a teď ještě stihneme i rychlé dýňové lazáně a ty nám nabídne Lenka Bukáčková.
4: Je to taková zdravá varianta lazání. Místo bešamelu se udělá tvarohová směs. Dávám vaničkový tvaroh, smetanu, vajíčko a mozzarellu nastrouhanou na hrubo, sůl, bílej pepř, dýně Hokkaido nakrájená na kousky. Se upeče v troubě i se slupkou to peču, pokapu olivovým olejem, posolím a až si po půl hodině, když to upečí, tak to rozčuchám šťuchadlem na brambory a přidám do toho šalvěj opečenou na másle, případně osolím. Ta je tam potřeba, aby byla čerstvá šalvěj, lístky nakrájené na kousky. Potom se to vrství do zapíkací mísy, na dno dám tu tvarohovou směs, na to lazáně, dýňovou směs a takhle se to vrství, končí se to tvarohovou směsí a zasypaný parmazán.

0: Tak a od dýní opět k dnešnímu vaření, k dnešnímu obědu. Budeme podávat pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob a já vám do třetice a dnes naposledy zopakuji, jak na to, i když věřím, že už budete mít brzy hotovo jako my. Tak, na kostičky nakrájená kuřecí prsa vložíme do misky, osolíme, opepříme. V menším hrníčku rozmícháme sojovou omáčku, med, nastrouhaný česnek a kajenský pepř. No a touhletou směsí zalijeme kuře. Pořádně promícháme a necháme tak 5 až 10 minut marinovat, než se připraví to ostatní. A to ostatní je co? V hluboké pánvi rozpálíme trochu oleje, přidáme nasekanou chili papriku, bílou část jarní cibulky a nakrájené žampiony. Na silném plameni orestujeme, dokud houby neztratí přebytečnou vodu a jemně nezhnědnou. Do pánve k houbám přidáme namarinované kuřecí maso i s tou tekutinou. Nejprve opečeme z prutka, aby se to maso hezky zatáhlo, pak plamen stišíme, pánev přikryjeme poklicí a dusíme zhruba tak 10 minut. Prostě maso musí hezky změknout. K hotovému ragu přisypeme zelenou část jarní cibulky a dusíme spolu s masem už jen tak 3-4 minutky, aby byla ještě hezky křupavá. Ve sklenici důkladně rozmícháme škrob ve 100 ml studené vody. Za stálého míchání vlijeme tuhletu směs do pánve. Omáčku necháme probublat, dokud krásně nezhoustne. Ona bude pak taková pěkně lesklá a hezky obalí každý kousek masa a to, až se stane, tak už můžete podávat. A jak jsme říkali, nejlépe s rýží. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a pokud jste začali vařit krátce po 11. hodině, tak jako my, tak budete mít za chvíli hotovo. A to znamená, že si budeme muset poznamenat suroviny na příští týden. Ovšem ještě předtím si uděláme nějakou rychlou dobrotu. A pro tenhle recept si zajedeme do Krkonoš a uděláme si dobrý koláč a nabídne nám ho Danka Šárková.
1: Tenhle koláč, to je bramborový koláč z jablky. Mě velice ten koláč překvapil, protože vlastně je zvařený brambor ve slupce. Ty zase nastrouháme do mísy najemno, smícháme s cukrem, s moukou, se solí, dáme to na plech, tohletu směs, a pokrajíme na to jablka. Já, když ho dělám, tak vlastně to dělám, jako kdybyste dělala štrůdl. Mm. Jo, jako kdybyste dělala normální štrůdl, takže prostě já mám neráda jako strouhaný jablka, ale třeba na plátky jablka, klidně se slupkou, na to ořechy, rozinky, skořici, rum, citronovou kůru, cukr, vanilkový cukr, oni vanilkový cukr neměli, můžete se ho tam přidat. No a vlastně tu druhou část týhletý směsi bramborový na to nasypete a zapečete. A musím říct teda, že je to dobrý. Je to jednoduchý, vlastně je to taková jako sypká směs, kterou dáte na spod toho plechu, na to teda tohleto směs toho, z těch jablek, z toho ovoce, a na to dáte další vrstvu bramborovou a to upečete. Já jsem tam zapomněla říct, navrch ještě toho koláče dejte heru nebo máslo. Aby to nebylo úplně jakoby suchý, tak je potřeba tam tohleto dát. Pak je ten koláč takovej jemnej, křehkej, dobrý.

Pomalu se blíží 12. hodina a budeme podávat oběd. Budeme podávat pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob s rýží. Tak pokud jste vařili s námi, doufám, že se vám to povedlo a že vám bude chutnat. A doufám, že vám bude chutnat i příští týden. To si zase po čase uděláme polévku. A jakou? Polévku z pečeného celeru. Tu jsme ještě nedělali, tak ji vyzkoušíme. Co budete potřebovat? 500 gramů celeru, 100 gramů brambor, 1 cibuli, 100 ml smetany, 1 červenou papriku, mletou uzenou papriku, sůl, pepř, olivový olej, 6 snítek tymiánu. Takže 500 gramů celeru, 100 gramů brambor, cibuli, 100 ml smetany, 1 červenou papriku, mletou uzenou papriku, sůl, pepř, olivový olej a ještě 6 snítek tymiánu. Tak, kontrola. Celer, brambory, cibule, smetana, červená paprika, mletá uzená paprika, sůl, pepř, olivový olej a ještě pár snítek tymiánu. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. A já doufám, že budete. Tak, suroviny na příště známe. Uvařeno máme, zbývá jediné samozřejmě, přání od Zdeny Kabourkové, takže vám přeji dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Krajští silničáři připravili plán údržby pro zimní období. Chrudimské vodárny dokončily stavbu nového přivaděče v Chrasti. Zákaz mobilů na školách bude částečný. Žáci je budou moci využívat k výuce. A počasí. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní poledne. Silničáři Pardubického kraje mají schválený plán zimní údržby na silnicích nižších tříd. Platit bude od 1. listopadu, kdy cestářům začíná podle zákona zimní sezóna. Plán počítá s novým okruhem údržby v oblasti Žamberka, 15 dispečerskými pracovišti a také se 130 kilometry neudržovaných úseků.
2: Nově silničáři počítají v zimě s údržbou navazující silnice 3. třídy mezi Bílým kamenem a Podhořany u Ronova v délce 1,7 kilometru na 35 kilometrech v okolí Hlinska zavádí ošetřování vozovek solením na místo drtě a počet okruhů zimní údržby navyšují o jeden na celkových 1,70. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Chrudim nechá opravit lávku v parku Střelnice, má poškozené zábradlí i nosníky. Za rekonstrukci město zaplatí přes 300 tisíc korun. Práce by měly být hotové do konce října. Nový přivaděč v Chrastě má zabránit znečištění Žejbra. Chrudimské vodárny dokončily nové napojení na čističku odpadních vod. Stavba má zamezit úniku nečistot do řeky.
3: Původní potrubí totiž nemělo dostatečnou kapacitu a při intenzivních deštích se splašky dostávaly přímo do řeky. Za stavbu zaplatili chrudimské vodovody a kanalizace skoro 9 milionů korun. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Od příštího školního roku by mohl začít platit zákaz telefonů ve školách. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením ve sněmovně. Žáci mateřských a základních škol by ale mohli telefony použít, pokud by jim to jako součást výuky povolil učitel. Regulace by se měla týkat všech ročníků povinné školní docházky a odpovídajícím třídám na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Ještě dnes a zítra pokračuje podzimní vlna kampaně Ukliďme svět. Tu pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci se zapojují tak, že sbírají v přírodě a městech odpadky. Podle svazu je zaregistrovaných přes 12 000 lidí. Mapu jednotlivých úklidů zájemci najdou na webu ukliďmesvět.cz. Registrované akce jsou po celé republice.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer budou místy mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace máme hlášené z Chrudimska. V Podhořanech u Ronova bourala motorka s osobním autem na silnici číslo 17. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou přesně 4 minuty po polední, přejeme vám dobrou chuť k sobotnímu obědu a teď už si jdeme hrát na vaše přání. Začínají polední písničky od srdce.
1: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

0: Amy Winehouse, Xindl X, Kabla Blondie, tak o ty jste si už během dnešního dopoledne do písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice napsali a ty samozřejmě až do 13. hodiny zazní a věřím, že jich bude daleko víc, tak pište dál na náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, SMSky posílejte na 90 011 04 a nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy, no a pochopitelně i číslo do studia máte k dispozici a to je 726 46 48 48.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve

tomto první e-mailu v písničkách od srdce od Vítěň, který píše: zahrajte prosím píseň Back to Black od Amy Winehouse, opomínanou, nehranou, úžasnou a nepřekonatelnou skvělou zpěvačku pro všechny její příznivce.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Karlem Gottem a Charlotte Elou Gottovou. Písničku Srdce nehasnou posíláme paní Božence.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá

0: Tady se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
3: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

6 minut bude půl jedné, sobotní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a ve dvou se to lépe táhne. Teď zaspívají Jiří Vimr společně s Karlem Černuchem, Hradečákům a Babičce s dědou do Svitav.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: hrát.
1: Je minuta po půl jedné, otevíráme druhou polovinu sobotních poledních písniček od srdce a teď už budeme hrát k narozeninám dodatečně. Po telefonních linkách zdravíme paní Majku do Svitav. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já bych prosila zahrát písničku pro moji kamarádku, která se dožila významného životního výročí a chtěla bych jí popřát a přeji jí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a posílám jí balíček karet.
1: Písnička je nachystaná, my taky přejeme dodatečně vše nejlepší k narozeninám. Doufám, že jste to pořádně oslavili a mějte se moc hezky, paní Majko, nashledanou.
2: Naschledanou.
3: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor. Taylor.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
4: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká miss Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

hrajeme na vaše přání a minulý víkend jsme hráli paní Majce z Osíka Pampelišky. Bohužel ale písničku neslyšela, tak to dnes se zkusíme znovu a snad už budeme úspěšnější.

so. Petr Spálený, Dalibor Janda a skupina Blondý, tak ti nám ještě zahrají do 13. hodiny v písničkách od srdce a začínáme právě s Blondý a písní Maria, kterou paní Zdena posílá všem hodným lidem pro dobrou náladu, radost a pohodu.

Modré nebe nad hlavou, to je Dalibor Janda a také předposlední dnešní písnička od srdce, kterou k polednímu kapučínku posíláme paní Jarce od Litomyšle.

úplně na závěr budeme hrát k narozeninám. Krásné osmdesátiny ve čtvrtek oslavila paní Věra Blašková z Pardubic, které dodatečně vše nejlepší a hlavně pevné zdravíčko přejí Málkovi, Cachovi, Hanouškovi a Sokolovi. Z poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice je to pro tuto chvíli vše. No a na vaše přání si dnes zahrajeme ještě jednou, a to po 17. hodině.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zemědělci odhadují ztráty kvůli počasí na více než 20 miliard korun. V Přelouči dnes předají dabingové ceny Františka Filipovského. Policie pátrá po ženě z Prahy 3, může být v ohrožení života. Polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ztráty kvůli nepříznivému počasí odhaduje Agrární komora na více než 25 milionů korun. Sucho a extrémně vysoké teploty zasáhly podniky také v Pardubickém kraji.
4: Výnosy u hlavních plodin se propadly oproti loňsku minimálně o pětinu. Podle portálu Intersucho patří mezi nejvíce zasažené oblasti Pardubicko a Svitavsko, kde byla úroda poškozená ze 40%. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část Spece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté mohou na vrchol pokračovat 2,5 kilometru pěšky. Přelouč na Pardubicku dnes čeká 32. slavnostní udílení cen Františka Filipovského za dabing. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Na ocenění navrhla celkem 8 osobností, mimo jiné herce Milenu Steinmaslovou, Miroslava Mejzlíka, Miroslava Sajce a Miloše Vávru. U všech jmenovaných je to za dlouhodobý přínos a mistrovství v dabingu. Udílení cen bude možné sledovat i živě na internetu, říká za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
5: Už několikátý rok se nám daří přes i vysílání České televize vysílat živý přenos ze sálu občanské záložny a zároveň návštěvníci Přelouče mohou na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí od 17 hodin sledovat vlastně všechno, co se děje v sále.
3: Policisté pátrají po 37leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se neozvala. Žena pravidelně užívá léky, může být v ohrožení života. V posledních dnech si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec. Pohřešovaná měří asi 170 cm, je štíhlá a má hnědé oči a tmavé kudrnaté vlasy. Nosí dioptrické brýle. Naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Jakékoliv informace o pohřešované volejte prosím na linku 158.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte v Pardubickém kraji polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, večer budou místy mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Komplikace čekejte na Pardubicku u obce Stojice na silnici číslo 17. Bourala dvě osobní auta. Místem se zvýšenou opatrností projedete. Další nehoda se stala u Českých Heřmanic na Orlicko-Ústecku. Nákladní auto s osobním se střetlo na silnici číslo 317. I tam s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko, do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi s pejsky, maminky s kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, veďte Lucie.
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci. Můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohle to překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupila jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50, za B 60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje.
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které se návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. To máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí, taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Tomajera, František Tomajer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Tomajera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Buškovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůšková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to ztělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák, pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou, jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bušková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

A je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dny evropského dědictví upozorňují na ohrožené památky. V Pardubickém kraji je jich 77. Zákaz mobilů na školách bude částečný, žáci je budou moci využívat k výuce. Pardubičtí basketbalisté rozehrají novou ligovou sezónu proti Brnu. Znovu mají cíl dojít do finále. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Národní památkový ústav eviduje v Pardubickém kraji 77 ohrožených památek. Na jejich stav upozorňují také letošní dny evropského dědictví. V seznamu jsou objekty ve vlastnictví státu, obcí a dalších samospráv i soukromých majitelů. Zařazení do databáze může vlastníkům například usnadnit získání dotací, vysvětluje Zuzana Vlasáková z Pardubického pracoviště ústavu.
2: A může být dokonce v těch dotačních programech v některých chvílích upřednostněn, protože skutečně tady už dochází k situaci, kdy ta památka je velmi ohrožená, potřebujeme zachovat vlastně tu její hmotnou podstatu.
0: Celý rozhovor se Zuzanou Vlasákovou nejenom o tomto tématu najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Studenti prvního ročníku jediné vojenské střední školy v Česku, která sídlí v Moravské Třebové, usednou do školních lavic až toto pondělí. Za sebou už mají dvoutýdenní adaptační kurz Základy vojenské přípravy i slavnostní slib. Do prvního ročníku letos nastoupilo 190 studentů, říká velitel školy Milan Kalina.
3: Vedli si velice dobře, zvládli veškeré úkoly od vystrojení, zvyknutí si na režim školy a velice příjemný adaptační kurzy organizovaný mimo školu, takže myslím, že jsou dobře připraveni. Plná výuka začne hned od pondělka, takže už ví, do čeho jdou a mají šanci ukázat, co v nich je.
0: Děti v mateřských a základních školách budou mít zřejmě od příštího školního roku zakázané telefony. Právě s tímto pravidlem počítá novela zákona, která je před prvním čtením ve sněmovně. Žáci by podle návrhu mohli telefony používat ve výuce jen se svolením učitele. Zákaz by se vztahoval také třeba na počítače nebo chytré hodinky. Sport. Pardubičtí basketbalisté nastoupí k prvnímu zápasu v nové ligové sezóně. Od 16 hodin je čeká souboj proti Brnu. Východočeši v minulém ročníku obsadili druhé místo. Finálový souboj s Nymburkem dotáhli až do 7. duelu. Vysoké cíle mají Pardubice i tentokrát, jak říká hlavní trenér týmu Jan Šotnar.
4: Samozřejmě se u nás očekává finále, když letos vypadneme v semifinále. Neříkám, že to bude braný jako neúspěch, ale po těch loňských výsledcích, po tom, že budeme hrát letos Ligu mistrů, to tak prostě jako přirozený je. My to tady nechceme vykřikovat, protože jsme si moc dobře vědomí toho, jaká konkurence nás čeká, ale já osobně zase nejsem člověk, který by byl alibistický, spíš ambiciozní a jako já osobně byl taky asi zklamaný, by nebylo to finále. Počasí.
0: Dnes čekejte v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů. A zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo s deštěm. Nedělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku u obce Stojice na silnici číslo 17. Bourala dvě osobní auta, místem se zvýšenou opatrností projedete. Další nehoda se stala u Českých Heřmanic na Orlicko-Ústecku. Nákladní auto s osobním se tam střetlo na silnici číslo 317. I tam s opatrností projedete. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 14. hodině, sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a už za malou chvíli se podíváme do Moravské Třebové, kde finišují opravy silnic a chodníků, ale největší zásah stále ještě čeká most v jeho východní části města. My vám za malou chvíli prozradíme, dokdy opravy potrvají a přidáme i písničky, které nestárnou. Zaspívají Pavel Bobek a teď Václav Neckář.
1: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Za 4 minuty bude 14:15 a celé září vám vždy každý den v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích.

0: i na nějakém třeba dalším úseku.
1: Co takový dron všechno umí?
2: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
1: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
2: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Tak jaké to s drony a kdy a jak je policie využívá, už víme. No a zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém jízdním pruhu se sníženou rychlostí.

0: Kdo projíždí Moravskou Třebovou, tak může mít pocit, že letos místní silnice dostali pořádně zabrat. Radnice totiž přes léto začala opravovat ulice a chodníky, někde se navíc mění vodovodní a kanalizační potrubí a největší komplikaci přináší oprava mostu mezi centrem a jihovýchodní částí města. Reportérka Věra Pavlasová zjišťovala, dokdy právě tam potrvá stavební ruch.
1: Tady stojíme na mostě na ulici Gorazdova a Jevícká, který prochází kompletně rekonstrukcí.
2: Vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Tato akce je financována z rozpočtu Pardubického kraje a měla by být dokončena v pondělí 21. září.
2: Pan Jiří chtěl po mostě přecházet, ale nemůže.
3: Tak je to taková mírná komplikace, sice vlastně ani nevím, kdy to má být hotový, ale byl bych rád, kdyby se to uspíšilo, protože spíš než to chození, tak mi vadí, že to musím objíždět, protože častěji s tím směrem jezdím. Musím objít vlastně půlku města, abych se dostal na druhou stranu.
2: Toto není jediný úsek, který je neprůjezdný, neprůchodný v Moravské Třebové už delší dobu, které další?
1: Další neprůjezdný úsek je stará cesta přes Hřebeč k silnici 35 za tunelem.
2: Ta bude hotová kdy?
1: Tam nejde o opravu komunikace, problém je tam s bezpečností stromů, kdy vlastník stromů nyní intenzivně řeší možnost povolení ke kácení, aby mohl nebezpečné stromy odkácet.
2: Vraťme se do města, tady je také několik ulic neprůchodných, neprůjezdných.
1: Práce probíhají na ulici doktora Janského, doktora Loubala, kde děláme kanalizaci. Tyto práce budou završeny pokládkou asfaltové vrstvy. Dále probíhá oprava kanalizace na části ulice Sluneční, kde opět po položení kanalizace budou povrchy provedeny do nového stavu.
2: Kdy budou tyto silnice průchodné, průjezdné?
1: Ulice Sluneční počítáme, že bude průjezdná, průchodná zhruba v měsíci říjnu. Doktora Janského počítáme někdy v listopadu.
2: Pustíte se do konce letošního roku ještě do nějakých větších oprav?
1: Větší opravy komunikací v této chvíli neplánujeme, s výjimkou ulice Komenského, kde by měla na podzim začít oprava, výměna kanalizace pod touto komunikací.
2: V lokalitě ulice doktora Janského bude město pokračovat s pracemi i v příštím roce, takže bude neprůjezdná i neprůchodná. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
4: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
3: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Česku začala hlavní sezóna moštování, jablečné šťávy ale bude letos méně než obvykle. Úrodu totiž poškodily jarní mrazy i následné sucho a horko. Jak zjistil reportér Šimon Franz, je to taky případ rodinné moštárny v Tulešicích u Moravského Krumlova, kde šťávu vyrábí z vlastní úrody.
1: Tady stojíme v moštárně, kde je příjem jablek v bednách, který se vyklopí na přebírací stůl. Tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu s jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teď se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají, a ovoce je znehodnocené, takže veškeré ovoce, které sklízíme, tak z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: Ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Jo, a časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky, že to jablko je znehodnocené.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy, doplňuje Jiří Kopeček.
1: Vysazovali jsme loni na podzim 2,5 hektaru ovocných stromů, nových jabloní, a 90% uhynula.
2: Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionu. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u brosky a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o 1/3 méně, než je běžné. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
0: Český rozhlas Pardubice.

a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

Pokud rádi cestujete, a to třeba i prstem po mapě, a k tomu máte rádi dobré jídlo a pití, tak se vám určitě budou líbit zítřejší východočeské výlety. Vyrazíme totiž do Chocně, kde si prohlédneme znovu obnovený chocinský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám naservíruje bývalá česká mis Monika Lijová. Tak nezapomeňte poslouchat zítřejší východočeské výlety, ve kterých vás za gastrozážitky v Chocni vezme Vilém Branda hodinu předpolednem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Krajské družinky Pardubice v neděli 27. září na Pernštinském náměstí. Banda Di Feste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Dostavba dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice by mohla začít letos. V Pardubickém kraji začínají po sklizni ovoce fungovat zahrádkářské moštárny. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Soudy ještě rozhodovaly o vyřazených uchazečích. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno a zataženo déšť a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne. Ministerstvo dopravy plánuje do konce září vyhodnotit tendr na stavbu 34 kilometrů dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou PPP projektu. To znamená, že dálnici zaplatí, vybuduje a bude dočasně provozovat soukromý investor. Stát mu za to bude platit. Pokud projekt vláda schválí a nenastanou komplikace kvůli možným odvoláním neúspěšných uchazečů, mohla by dostavba dálnice začít ještě letos.
6: Rezort dopravy aktuálně posuzuje nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí od tří konzorcí. Ve hře jsou celkem dva úseky, 16-kilometrový z Opatovce do Starého města v Pardubickém kraji a navazující 18-kilometrový ze Starého města do Mohelnice v Olomouckém kraji. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: V Pardubickém kraji začínají po sklizni ovoce fungovat zahrádkářské moštárny. Sezónu už zahájili například v Krouně na Chrudimsku. Lisovat vlastní úrodu mohou lidé také v Čeperce na Pardubicku. Přehled provozních hodin jednotlivých moštáren je na webu Českého zahrádkářského svazu. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy mohou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Gočárova galerie v Pardubicích dnes v domě u Jonáše otevře dvě nové výstavy. New Liquidities Sister in Photography představí současnou českou fotografii a témata těla, identity nebo proměny krajiny. Druhá výstava Za obrazem od žluté k červené a zase zpět se zaměří na okr a jeho využití v dílech českých a slovenských umělců. Proč je tato barva pro výtvarníky zajímavá, vysvětluje kurátor Adam Galko.
7: To je jediná farba, ktorá vlastne nezmenila svoju farebnosť, je veľmi stála. Zároveň v niečom blízka, niečom teplá a taká hrejivá farebnosť, ktorá vlastne sprevádza množstvo diel aj slovenskej výtvarnej moderny a českej výtvarnej moderny, ktoré sme vlastne vyberali do tejto expozície. Sport.
5: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2 a po třetí v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku. Počasí. Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů, při uklidnění větru až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne na většině území s deštěm. Nedělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Slabý postupně mírný na jihozápadní vítr se bude večer měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak se bude buď měnit nebude, nebo nejprve slabě klesne, odpoledne mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jsou 4 minuty po 15. hodině a nejlepší českou vesnici letošního roku vyhlásí už dneska v Písečné na Orlicko-Ústecku. V obci, která v soutěži uspěla loni, čekají na výsledek zástupci 13 obcí, které postoupily z krajských kol. My se tam už za malou chvíli podíváme s naší reportérkou Anou Svobodovou, která je aktuálně na místě, a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají Michal Tučný a teď Martin Maxa.
4: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: narozený syn.
1: Celým dnešním dnem nás provází polojasná obloha s teplotami do 23 stupňů. A na co se připravit v průběhu noci a během zítřejšího dne, tak to nám teď prozradí Imrik Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Ještě bude polojasno nebo skoro jasno, z severozápadu nám postupně začne přibývat oblačnost kránu, 12 až 9 minimální teploty, při déle trvající zmenšené oblačnosti až 7, a zítra teploty podobné jako dneska, do 22, většinou oblačno, polojasno, ale během potom toho odpoledne už nám začne přibývat oblačnost, někdy k večeru se nám přidají i nějaké srážky, kdy vypadá, že nás tam přechází studená fronta, takže nějaké přehánky, občasný déšť, ale poměrně rychle přejde, takže později večer nebo už potom v noci od toho západu ty srážky začnou ustávat a oblačnost ubývat a vítr slabý, postupně mírný, jo, západní až západní, 3 až 7 metrů sekundu se bude později večer měnit na severozápadní.

0: 6. Ocenění získá obec, která podle komise nejvíc podporuje místní spolky, rozvíjí školy a služby a zapojuje místní obyvatele do dění. Do finále postoupilo celkem 13 obcí, které zvítězily v krajských kolech. No a v Písečné, která získala titul v loňském roce, čeká na vyhlášení výsledků také reportérka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V Písečné je dnes opravdu rušno, možná to i tady slyšíte. Sjeli se sem zástupci obcí z celé republiky a s nimi i jejich podporovatelé. Vyhlášení doprovází jarmark venkova s občerstvením, také hudební program. Potkávají se tu navíc lidé, kteří vesnici roku vyhráli v různých letech. Letošní ročník je totiž 30. a pořadatelé sem pozvali vítězné obce od roku 1995 až do současnosti.
0: Jak vůbec komise finalisty hodnotila?
1: Porotci navštívili všech 13 finalistů přímo v jejich obcích a každá měla 4 hodiny na svoji prezentaci. Komise během ní zjišťovala třeba to, jak obec podporuje vzdělávání, kulturu a sport nebo místní podnikatele. Zajímalo je také, jak pečuje o veřejná místa, zeleň a okolní krajinu a co plánuje do dalších let. Důležité bylo i to, jak se do života obce zapojují samotní obyvatelé. Komise totiž nehodnotí jen práci starosty a vedení obce, ale to, jak obec funguje jako celé.
0: Jaké žlízko v ohni má letos Pardubický kraj?
1: Pardubický kraj reprezentuje Vraclav na Orlicko-Ústecku. V obci, kterou tvoří 3 části Vraclav, Sedlec a Svatý Mikuláš, žije zhruba 750 lidí. V krajském kole letos porazila dalších 22 přihlášených obcí. Komise se při hodnocení podívala třeba do nové budovy dětských skupin nebo do barokního areálu pod kostelem Svatého Mikuláše. Ten vznikl u pramene, kterému lidi přisuzovali léčivé účinky a bývali tam dokonce lázně. Vraclav má ale ještě mnohem starší historii, která sahá do 11. století, kdy tam stálo Přemyslovské hradiště.
0: No, slyšíme teď na místě opravdu velký ruch. Znamená to, že už se blíží vyhlášení výsledků. Kdy pak budou známy a co vítěz získá?
1: Výsledky, jak říkáš, se postupně blíží. Měly by být oznámené zhruba za půl hodiny až hodinu. Vítězná obec získá kromě titulu také dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 milion 600 tisíc korun a úspěchy otevře cestu i do evropské soutěže, kde bude Česko reprezentovat v evropské ceně obnovy vesnice. Dotaci dostanou i další 2 obce nastupních vítězů. Druhá získá 1 milion korun a třetí 900 tisíc korun.
0: Tak tolik reportérka Anna Svobodová přímo z Písečné, kde čeká. Čekáme na vyhlášení výsledků. Děkujeme za aktuální informace a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes 100. výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na túře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
3: Thanks be to God.
2: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
4: Now gone from us.
2: Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Je přesně 7 minut po půl čtvrté a dneska se v seriálu Naše nej o pokladech muzeí vydáme do Svitav. Město totiž získalo jedinečné památky z rodinného archivu Budigových, rodu, který byl významně spjatý s historií města, a díky fotoalbu a deníku tak mohli badatelé objevit řadu souvislostí, které se týkají nejen soukromí samotné podnikatelské rodiny z přelomu 19. a 20. století, ale taky společenského dění ve Svitavách. Městské muzeum za pár dní navíc pokřtí i novou knihu a víc už se dozvíte v reportáži, kterou připravila Tereza Brázdová.
1: S historičkou Městského muzea a galerie ve Svitavách Monikou Němcovou sedíme v Budikově vile, která je dnes sídlem muzea. Ta vila byla vyvlastněna po skončení druhé světové války rodině Budigových. Než se dostaneme k vašemu poslednímu přírůstku, tomu novému pokladu muzea, pojďme si o rodině Budigových něco povědět.
2: Tak rodina Johana Budiga nepocházela ze Svitav, pocházeli z Kunčiny a poté Moravské Třebové a poté teprve do Svitav přišli. Johan Budig byl továrník, byl starosta města dvakrát, byl poslancem Říšské rady. On měl štěstí, že byl starostou na přelomu 19. a 20. století, protože u těch největších věcí on byl, u té nové výstavby, vodovod, elektřina, když se řešili. Takže on opravdu se stal čestným občanem, protože má obrovské zásluhy pro naše město.
1: Tuto vilu si nechal postavit v roce 1892, mimochodem ve stejném roce, kdy se stavěla sousední Otendorferova, takzvaná Červená knihovna. Ve Svitavách už ale bydleli Budigovi dřív.
2: Ano. Rodina nejprve bydlela na dnešní ulici Milady Horákové, ten dům už dávno nestojí. Poté se přestěhovali ještě blíže k náměstí. No a my jsme si mysleli, že tuto vilu vystavili v roce 1892 a právě se nám podařilo zjistit, že ne, že rodina už od 60. let tady žila. Takže oni už tady skoro 30 let bydleli a potom jenom provedli obrovskou rekonstrukci.
1: To se vám podařilo zjistit i díky tomu novému rodinnému albu Budigových. Tomu předcházela návštěva potomka. Vy jste se nějak domluvili, že vám to rodinné album, které je mimochodem v krásných kožených deskách, má zlacené kování, že vám ho nějak předají?
2: My jsme domluveni nebyli, protože pan Budig se tady objevil a zeptal se, že je Budig, že je prapravnuk. A můj prapraděda měl stavět nebo pomoct s Otendorferovou knihovnou, kde bych ji našel. A to je dominanta města, která stojí naproti muzeu. Ale on, jak byl zahleděný do té Budigovy vily, tak prošel a vůbec jí nevšiml. A právě měl nějaké poznámky sebou a říkal, že se zachoval i rodinný deník. A přislíbil, že by třeba jednou ho zaslal. Nicméně to jednání potom bylo asi na rok a půl, kdy pořád váhal. Pořád je to jako rodinné dědictví, to jediné, co jim zbylo. Ale pochopil, že nám na tom příběhu velmi záleží. Opravovali jsme rodinnou hrobku na město Svitavy, takže on pochopil, že opravdu se tady o to staráme, o tu památku, a rozhodl se, že jak fotoalbum, tak deník nám zašle.
1: Takže vy jste tu mozaiku rodiny Budigových začali skládat dál. Co jste objevili v tom fotoalbu nového a co přinesl ten deník?
2: Tím, že to je 19. století, tak pro nás v rámci historie bylo hrozně důležité, co se potomků týče, tak byli synové, jo, na prvním místě, protože oni pokračovali ve výrobě, byli to průmyslníci. No, ale on neměl jenom syny, on měl i dvě dcery, které tady s ním bydlely, ale ty se nám do té historie moc nepropsaly. Takže vlastně objevujeme, že to byla rozvětvenější rodina, než jsme si mysleli. Už známe jejich tváře a to, že nám Budigovi poskytli to fotoalbum, mělo výhodu pro obě strany. My to můžeme trošku rozšířit a u nich oni už si taky nepamatují nebo nevědí, kdo na těch fotografiích je, takže já jim můžu pak odpovědět na otázky, protože já už to vím. My u Johana Budiga víme, co se dělo, když byl starostou, co se stavělo, známe ty jeho politické kroky velmi dobře, to je zmapované, ale my konečně víme, jak on to vnímal, co cítil, co mu bylo proti srsti, s kým se pohádal, to opravdu všechno v tom deníku, co napsala jeho dcera, nalezneme. To všechno nám ten deník prozrazuje.
1: I díky těmto materiálům můžete 24. září pokřtit novou knihu. Ta je věnována rodině Budigových. Jak se jmenuje?
2: Kniha se jmenuje Svět očima Budigů a právě je to kvůli tomu, že tam máme ten osobní pohled a ty jejich fotografie, takže je rozdělena do několika kapitol na domov, kde jsou ty vily. Cestopis, to jsou právě, oni hodně cestovali, takže to jsou i třeba obrázky z Chorvatska dnešního a pak i vojenská služba vnuků, takže je to takhle na několik částí, kde jsou k tomu fotografie, ale zároveň je tam ten text, abychom věděli, co rodina prožívala. My to budeme 24. v 17 hodin křtít a zároveň otevřeme stejnojmenou výstavu, takže všechny srdečně zveme. Jmenuje se to tedy Svět očima Budigů, příběh svitavského továrníka na historických fotografiích.
0: Tak tolik historička Monika Němcová. Já jen připomenu, že další zajímavé informace si můžete přečíst na našich webových stránkách, taky se tam podíváte na fotografie, které zachycují rodinu Budigů a jejich vilu, anebo si poslechnout celou reportáž v neskrácené verzi.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Pardubice.

16. hodina už klepe na dveře, to vám v našem vysílání nabídneme pravidelné hvězdné návraty, ve kterých dnes uslyšíte, jak začínala, po čem kdysi snila a jak změnila svůj život zpěvačka Lucie Bílá. Patrik Rozehnal vám ji představí nejenom jako zpěvačku, ale i jako herečku, vypravěčku anekdot a taky návštěvnici zábavných pořadů, protože všechny role zvládá naprosto bravurně, navíc jí baví, což je vždycky vidět i slyšet. Další dokument o českém humoru začíná hned po zprávách v 16 hodin a po něm tu budou podvečerní písničky od srdce.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zemědělci odhadují ztráty kvůli počasí na více než 20 miliard korun. V Hamzově léčebně v Luži začala oprava pavilonu C. Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Zítra čekejte v regionu oblačno a zataženo, srážky a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michálou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne. Ztráty kvůli nepříznivému počasí odhaduje Agrární komora na více než 25 milionů korun. Sucho a extrémně vysoké teploty zasáhly podniky také v Pardubickém kraji.
2: Výnosy u hlavních plodin se propadly oproti loňsku minimálně o pětinu. Podle portálu Intersucho patří mezi nejvíce zasažené oblasti Pardubicko a Svitavsko, kde byla úroda poškozená ze 40%. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Hamzově léčebně v Luži začala oprava pavilonu C. Řemeslníci tam pracují na výměně střechy a pohyb v areálu je proto částečně omezený. Zakázka za 10 milionů korun by měla být hotová do konce roku. Přelouč na Pardubicku dnes čeká 32. slavnostní udílení cen Františka Filipovského za dabing. Porota letos se vybírala ze 140 návrhů. Na ocenění navrhla celkem 8 osobností. Mimo jiné herce Milenu Steinmaslovou, Miroslava Mejzlíka, Miroslava Sajce a Miloše Vávru. U všech jmenovaných je to za dlouhodobý přínos a mistrovství v dabingu. Udílení cen bude možné sledovat i živě na internetu, říká za organizátory Marcela Gryčová z Přelouč. Radnice.
3: Už několikátý rok se nám daří přes i vysílání České televize vysílat živý přenos ze sálu občanské záložny a zároveň návštěvníci Přelouče mohou na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí od 17 hodin sledovat vlastně všechno, co se děje v sále.
0: Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
4: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují také postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů při uklidnění větru až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne na většině území s deštěm. Nedělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Slabý postupně mírný jihozápadní vítr se bude večer měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo nejprve slabě klesne, odpoledne mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Jabloného nad Orlicí. Osobní auto a motorka se střetly v ulici Českých bratří. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když se ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
6: Nekecat! Alibot!
7: No,
6: tady!
7: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
6: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
7: No tak... Ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
8: No, kde bych jako měla začít?
7: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
6: Pak?
7: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapi probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
6: Zjašli graci, bez hudby!
7: To je fakt. To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová tak... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: nemohli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všetci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no, dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče, braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš,

0: dál můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
0: No tak...
1: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
0: To je zatím jeden.
1: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
0: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
2: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
0: No dobře.
2: Karle, co?
0: No.
2: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
1: To jsou mi věci, to jsou mi věci, ne takhle.
0: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Roma a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
2: No, jasně.
0: Jo?
2: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
2: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
0: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Smat Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
2: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nedal, tak je to Shakespeare napsal.
2: Co neprskáš? Tady se prská.
1: Prská, no do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal.
0: Prosím vás, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát.
2: Jo? Pojďte, jdi si
0: lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
1: Shakespeare, kdo to viděl?
2: Lehni!
1: Tudle.
0: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
2: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
1: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je?
0: Prosím vás, klid.
2: Dobře,
0: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
2: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to... Čistí paměť, pak mi to pálí.
0: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
0: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si vždycky, buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
0: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
0: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale
2: mě jako... A jedno, kolik ty bylo ty. Co? Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano!
0: Ne!
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Co je, nebojš?
3: Je to dobrý.
2: Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Co je, nebojš? Opatrý! Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: No. Napij
2: se. No, na to je Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry, znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
4: Znam nejde, ona Alžběta.
3: Ale životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš Lučo, když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky, tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on jen začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi v Ruce měl, jdeš do tady záchod, no strašně. Nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal. Ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
5: Muřino, haso, papa, lená, starý hmoždí, špetka koření, kozí chlup a bouška vzdálená, k tomu špejle z Vytrnic. Nápoj lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nebo vůbec nic. V carování míry, pádi z udělání, jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škrabrata, teď má poraď.
0: A teď Lucie Bílá, jako vypravěčka vtipů, opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí. Ty jdeš, kdy jsi narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co jsem vzal? Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vidí, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný. Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo. Co děláš, vlastně? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš? No nic, jak to nemusím jít, jako ty zblázním v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mi dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, uběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Uběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Uběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi: hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu, nic méně prostě. Pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Svátá noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
2: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
2: On je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda taky
6: slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo. A to tady.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
6: No ale...

0: pocházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoce, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: No, já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem lazlišel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Byl mi asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš.
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To pořádku. Dobře,
0: ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít úctit budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, onejsa, ať si sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Ty pořád jedáš, a
2: mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu? Takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Z něho bude.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten,
4: no,
3: ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázal.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ne, tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem
5: to... To je...
3: Na to by jim měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice, to je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje maminka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vás vezmeme do Chocně a bude to výlet hlavně pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Prohlédneme si znovu obnovený chocenský pivovar, ochutnáme neobyčejné francouzské palačinky a chutě Vietnamu nám představí bývalá česká mis Monika Leová. Na gastroturistiku po Chocni vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje, Vraclav z Pardubického kraje obsadila druhou příčku. Moravská Třebová se o tomto víkendu zapojuje do Dnu evropského dědictví. Fotbalisté Pardubic vyhráli nad pražskými Bohemians. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, déšť a teploty do 22 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla také práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
4: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 600 000 korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z kraje Plzeňského. Moravská Třebová nabídne o tomto víkendu vstup do některých běžně nepřístupných památek. Jejich volnými prohlídkami se tak zapojí do celorepublikových dnů evropského dědictví.
6: V rámci těchto dnů bude pro veřejnost otevřena například Loretánská kaple, která byla v roce 1767 přistavěna ke kostelu na nebevzetí Panny Marie. Návštěvníci se v ní seznámí na informačních panelech s jejím vznikem a účelem loretánských kaplí u nás. Zároveň bude po oba víkendové dny ve 14 hodin připravená komentovaná prohlídka. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Kvůli mistrovství České republiky v koloběhu je dnes uzavřená silnice mezi Mikulovicemi a Ostřešany na Pardubicku. Řidiči tudy neprojedou až do 6 večer. Závodní tratě vede od křižovatky v Mikulovicích pod kostelem až po Ostřešany. Omezení bude pokračovat také zítra, a to od 7:30 ráno do 2 odpoledne. Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TASS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Pamfilovová. Neupřesnila ale, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují také lidé na ruském okupovaných ukrajinských územích.
0: Sport.
4: Na fotbalových stadionech se hrálo 9. kolo šance ligy. Pardubice doma vyhrály nad pražskými Bohemians 2-1. V dalších zápasech Artis Brno remizoval s Libercem 0-0 a další brněnský tým Zbrojovka prohrál na hřišti Mladé Boleslavy 0-2.
0: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů. Při uklidnění větru až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne na většině území s deštěm. Nedělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Slabý postupně mírný jihozápadní vítr se bude večer měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo nejprve slabě klesne, odpoledne mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou z Jabloného nad Orlicí. Osobní auto a motorka se střetly v ulici Českých bratří. Další nehoda se stala také na Orlicko-Ústecku, konkrétně na silnici číslo 43 v katastru Damníkova. A záchranáři zasahují u kolize osobního auta a motorky u času na Pardubicku na silnici číslo 36 a všechna zmíněná místa jsou s opatrností průjezdná.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je 17 hodin, 4 minuty k tomu, nejvyšší čas, abyste práci hudebního redaktora Českého rozhlasu převzali vy. Až do 18. hodiny budeme hrát na vaše přání, začínají písničky od srdce.
0: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

Petr Kotwald nám odstartoval sobotní podvečerní písničky od srdce a od teď až do 18. hodiny už budete tok hudby ovlivňovat vy sami, a to svými e-maily, SMS-kami a telefonáty. Připomeňme si kontakty, e-mail je studio.pardubice@rozhlas.cz, SMS-kové číslo 900104, nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy, no a číslo do studia 726 46 48 48.

Písničko od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Voxelem a písní V naší ulici, kterou babičce s dědou veselým do světa v sobotní podvečerní pohodě posílají Lenka s Tondou a Julie.

tady už je Anaka, kterou maminka Míša posílá synovi k 19. narozeninám a přeje hodně zdraví, štěstí, úspěchů a peněz.

0: Jaromír Nohavica už je v písničkách Od srdce připraven. A komu budeme hrát, to už nám řekne kdopak. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Gustav. Rád bych popřál manželce Daniele k dnešním krásným narozeninám ještě jednou touto cestou za všechny, se kterými si teda ten dnešní pěkný den užíváme. Hodně zdraví, štěstí, pohody, ať je stále optimistická a doplňuje tu mou občas pesimistickou náladu. A poslat jí touto cestou písničku se vzkazem Máme tě rádi.
0: Taky moc nezlobte, aspoň dneska užijte si oslavu narozenin.
1: Ano.
0: My taky přejeme vše nejlepší a posíláme těšínskou od Jaromíra Nohavici. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 3 minuty bude 17:30, pokračujeme v muzicírování přesně podle vás v písničkách od srdce. Připraven už je Karel Gott se Šarlotkou a píseň Srdce nehasnou. No a pro koho ji budeme hrát, to už nám určitě prozradí další dnešní volající. Dobrý den, kdo pak je na lince?
1: Dobrý den, tady posluchač Petr z Ostrého kamene.
0: Petře, zdravíme do Ostrého kamene. Tak komu bude zpívat Karel Gott se Šarlotkou?
1: No, já bych chtěl nechat zahrát svoji manželce milované. A máme tady vlastně návštěvu s Karle, Toničku, Peťu, Davida a Sašu. A manželka slaví dneska krásných 22,5, krát asi dvakrát. On se vlastně neříká u ženy, ale prostě popřál bych hlavně jí zdraví, protože to zdraví je hodně důležitý a prostě štěstí a to ostatní, no.
0: To už přijde samo, přesně tak. Tak jo, my taky přejeme vše nejlepší, užijte si oslavu, krásný zbytek víkendu a zase někdy naslyšenou, Petře.
1: Děkuju vám, naschledanou.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: O tomto víkendu se slaví, máme tu další narozeniny, ke kterým teď budeme v písničkách Od srdce hrát. Paní Dášo, dobrý den. Tak, bohužel neslyšíme se, ale já jsem se aspoň poznamenal, že paní Dáša by chtěla zahrát píseň od skupiny Traktor pro svou dceru Míšu ke 40. narozeninám a společně s Jardou přeji vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky.

tma, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Z rebráků Roger uspává mě svou.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

kabáty si většinou nechává zahrát pan Jiří ze Suchovršic, kdy se hraje hokej, ale dnes má Dynamo volno po včerejším vítězství nad Litvínovem, zítra přivítají Karlovy Vary doma a tak to využila paní Jarka, za kterou už kabáti letí do Osíka k odpolednímu kapučínku.

O další dnešní písničku od srdce se postará Argema. Jarošovský pivovar poletí pro brigádníky na Koudelku, jmenovitě pro Standu, Kačku, Petra, Mikyho a Vikyho, s poděkováním za pomoc se dřevem od Alči a Alči.

A do žichlínku pro Míšu ke 40. narozeninám s přáním všeho nej a pro synovce letí další dnešní písnička od srdce od sestry Lenky s rodinou.

Martinovi Soukeníkovi, Radkovi Jenišovi a Petrovi Fikrovi se vzkazem oslavte narozeniny ve zdraví a štěstí posílají poslední dnešní písničku Od srdce baby s dědou. No a za chvíli už pravidelný sobotní magazín Šarm.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Dostavba dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice by mohla začít letos. Dny evropského dědictví upozorňují na ohrožené památky v Pardubickém kraji, jejich 77. Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finále Davis Cupu s Američany 1-2. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, srážky a teploty do 22 stupňů. Dobrý sobotní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ministerstvo dopravy plánuje do konce září vyhodnotit tendr na stavbu 34 kilometrů dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou PPP projektu. To znamená, že dálnici zaplatí, vybuduje a bude dočasně provozovat soukromý investor, stát mu za to bude platit. Pokud projekt vláda schválí a nenastanou komplikace kvůli možným odvoláním neúspěšných uchazečů, mohla by dostavba dálnice začít ještě letos.
5: Rezort dopravy aktuálně posuzuje nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí od tří konzorcií. Ve hře jsou celkem dva úseky, 16-kilometrový z Opatovce do Starého města v Pardubickém kraji a navazující 18-kilometrový ze Starého města do Mohelnice v Olomouckém kraji. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Národní památkový ústav eviduje v Pardubickém kraji 77 ohrožených památek. Na jejich stav upozorňují také letošní dny evropského dědictví. V seznamu jsou objekty ve vlastnictví státu, obcí a dalších samospráv i soukromých majitelů. Zařazení do databáze může vlastníkům například usnadnit získání dotací, vysvětluje Zuzana Vlasáková z Pardubického pracoviště ústavu.
6: A může být dokonce v těch dotačních programech v některých chvílích upřednostněn, protože skutečně tady už dochází k situaci, kdy ta památka je velmi ohrožená a potřebujeme zachovat vlastně tu její hmotnou podstatu.
4: Celý rozhovor se Zuzanou Vlasákovou nejenom o tomto tématu najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. V Pardubickém kraji začínají po sklizni ovoce fungovat zahrádkářské moštárny. Sezónu už zahájili například v Krouně na Chrudimsku. Lisovat vlastní úrodu mohou lidé také v Čeperce na Pardubicku. Přehled provozních hodin jednotlivých moštáren je na webu Českého zahrádkářského svazu. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Ministerstvo vnitra tak bude moci začít tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října.
0: Sport.
4: Utkání 9. kola šance ligy fotbalisté Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1. V dalších zápasech fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Zbrojovku Brno 2-0 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili 4 matchboly a ve čtyřhře v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Krajicek ve třech setech. Čeští tenisté tak po třech zápasech s USA prohrávají 1-2 na zápasy. O vyrovnávací bod teď hraje Jakub Benčík s finalistou US Open Benem Sheltonem.
0: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů. Při uklidnění větru až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne na většině území s deštěm. Nedělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Slabý postupně mírný jihozápadní vítr se bude večer měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak se buď buď měnit nebude, nebo nejprve slabě klesne, odpoledne mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Záchranáři zasahují u kolize osobního auta a motorky u času na Pardubicku na silnici číslo 36. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
7: Hezké chvíle plné šarmu i toho zářijového přeje i dnes Lada Klokočníková. A co vás v následující hodině čeká? Poslední osobností, kterou jsme ještě v magazínu nepředstavili a kterou jste za rok 2025 nominovali mezi 10 nejšarmantnějších, je Saskia Burešová. V létě tato dáma první velikosti oslavila kulaté narozeniny a tak na ně, stejně jako na podzimní plány, se zeptáme už za chvíli. Taky se vydáme do České Třebové za nadčasovou českou módou, kterou vytváří s dcerami Pavla Machačová. Ta nám taky poví, co by nemělo chybět v podzimním šatníku. S šarmem se vypravíme i do cirkusu Prince a přímo v šapito vyspovídáme vzdušné akrobatky Vanesu a Sofii Lagronovi. V kosmetickém rádci pak představíme novinku v omlazování pleti PDRN a chybět nebudou ani další pravidla etikety s Danielem Šmídem. Dnes probereme téma, jak zvládat hádky, no a v konci pořadu rady, jak plánovat cvičení, dá v posledním díle našeho seriálu sportovní instruktorka Gabriela Bašková. Témat hodně, tak doufám, že si alespoň některé vyberete.

0: jednou z osobností, které posíláte hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a která je tedy jednou z 10 finalistech, je Saskia Burešová, televizní a rozhlasová moderátorka a bývalá hlasatelka Československé, později České televize. Dobrý den, paní Saskio.
1: Ano, dobrý den, také přeji.
0: Bylo letošní léto výjimečné. 29. července jste oslavila kulaté narozeniny, takže já si říkám, určitě výjimečné léto.
1: Určitě bylo v duchu právě těch oslav mých kulatých narozenin. Kolegové z kalendária mi přichystali nádherné překvapení, květiny a dorty, věcné dary, zpívali mě dokonce, bylo to nádherné. No a jinak jsem samozřejmě i přes léto natáčela kalendárium a teďko, pokud jde tedy o budoucnost, tak s Luckou Výbornou chystáme ten její pořad Výborná show, to bude někdy natáčený v říjnu. Pak ještě taková novinka, já točím seriál o záludnosti umělé inteligence, který je určen nejenom starším občanům a na konkrétních případech upozorňujeme, jak právě ta umělá inteligence pomáhá, ale zase na druhou stranu, jak je záludná a hlavně zneužitelná. No a jinak spolupracuji s rádiem například v Humoriádě, točím rozhovory, byla jsem v porotě na Muži roku, uvádím různé firemní akce, besedy s diváky, někdy plesy dokonce. Jsem ráda, že v tom roce, který vlastně, nebo ono už to bylo před rokem, když se mi tak trošičku celý svět nějak zhroutil, tak jsem ráda, že mám práci, protože v té práci prostě člověk, ne že by úplně zapomněl, ale určitě ho to nějak jako duševně očišťuje.
0: Jak se zdá, tak na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemůžete. A jak jste říkala, je to radost pro člověka, když má práci, která ho baví. No to kalendárium, jestli se nepletu, paní Saskio, ono už má také 30 let jako naše anketa.
1: 33
0: dokonce.
1: Ano, před třemi lety jsme právě slavili to 30. kulaté výročí a teď už je to 33. rok a když si představíte, že neděli co neděli,
0: ano,
1: pořád vysíláme, tak už je to teda opravdu jako dost dlouhá doba.
0: Zeptám se i na tu zahrádku, kterou máte tolik ráda, byl na ní v létě čas, protože vyjmenovala jste řadu akcí Muž roku tady u nás v Náchodě a řada dalších, jestli pak tedy nedostala na frak, tak trošku ta zahrádka.
1: Na frak dostala počasím, ale musela jsem si na ní udělat čas. Samozřejmě tentokrát bych řekla, že jsem musela té zahrádce věnovat více toho času, protože se musela pořád zalejvat. A když jsem teda nebyla v Praze a různě jsem teda objížděla jednak tyhle ty všechny akce, které jsem vyjmenovala, no tak jsem do toho zapojila celou rodinu, syna, vnučky, prostě, kteří zalévali za mě, jo, aby ta zahrádka úplně nespustla.
0: No, já si myslím, že rodina to je to nejkrásnější, co člověk v životě má, když má šťastnou rodinu. Jak často se vídáte s vnučkami, se synem? Je na to čas v tom kolotoči pracovním?
1: Určitě, oni mě pomáhají, vnučka dokonce tady občas bydlí, poté, co se teda to stalo, že mi zemřel manžel, tak bych tady byla úplně osamělá, takže to oni mě nenechali takhle samotnou. No a syn je teda strašně hodnej, tak ten tady je obden a nějak denně si voláme, takže já jsem pořád jako ve styku s rodinou. To je pro mě velice blahodá.
0: Zastavím se ještě u té rozhlasové práce, protože mluvíme o rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku. Ta přízeň posluchačů je veliká, mají vás rádi, dívají se na vás televizi, poslouchají, jak jste říkala, v Humoriádě, setkávají se s vámi rádi. Co ten rozhlas pro vás v současné době?
1: Já mám rozhlas strašně ráda. Já jsem samozřejmě v rozhlase účinkovala už před mnoha a mnoha lety. Já jsem dělala hosta do domu, uváděla jsem, dokonce jsem i psala kolotoč, to mě nesmírně bavilo. S Jirkou Ptáčníkem jsme ho moderovali a Humoriáda je velice přínosná a moc mě taky těší. Teď zrovna asi za hodinku jedu za Pavlem Vítkem do rádia a budeme točit rozhovory, tak vidíte, že rádio je mi velice blízké.
0: Tak já už nebudu zdržovat a jenom se těším, že se 23. října sejdeme na gala večeru Šarmantní osobnost roku, kde budete jedním z hostů právě dvouhodinového přímého přenosu Českého rozhlasu a mnohokrát děkujeme za to všechno, co pro naše posluchače děláte. Saskia Burešová byla naším hostem. Mějte se hezky, paní Saskio.
1: Já také moc děkuji a všechny posluchače zdravím.
0: Naschledanou.

0: Mám takový dojem, že řekne-li se machač fashion, pak se většině žen vybaví nadčasovost, elegance. A já jsem velice ráda, že dnes mám u mikrofonu v Módních trendech Pavlu Machačovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Protože o té eleganci a nadčasovosti si budeme povídat, ale i ve vztahu k podzimní módě.
1: Určitě, tak já bych možná začala asi střihem, nebo co se teďka asi v modním světě nosí. Samozřejmě zůstává pořád klasika široké kalhoty, potom se nosí hodně balónové kalhoty a samozřejmě, kdo má rád slimky, tak určitě slimky také, i když už trošku jim odeznívá, ale třeba v pojetí slimkové kalhoty, kozačky, velké sako si myslím, že určitě nešáhnete vedle. A samozřejmě ke kalhotům patří i helenky, takže dneska se dává velký důraz na rameni vyspávky a trošku, aby ta silueta působila žensky a určitě laděla k těm širokým kalhotům, tak se dává důraz na pas. Dělá se to buď výběrama v pase, různým řasením, anebo když nám to ta helenka nedovoluje, tak si můžeme vlastně vystačit trošku s páskem. A určitě zase, když potom zvolíme další část šatníku, takže nějaký kabátek, zase k těm širokým nohavicím si můžeme dovolit jak sáčko, kabátek, kratší délky, zase důraz klidně na ty vycpávky, může být určitě krástky i vypasovaný, to vypadá moc hezky ženský, ale samozřejmě i větší velikost, to spíš doporučuji štíhlejším postavám. Potom teda co určitě už nás ovládlo i minulou sezónu, jsou balónové kalhoty. Trošku se tam přidávají na boku kapsy, takové ty cargo kalhoty. Je to trošku army styl, ale zase, když je to třeba ušité z krásné konfekční látky, vypadá to elegantně, působivě a zase určitě vypadá moc hezky tyto kalhoty, když se strčí do kozaček. Je to takový ten trend i ukončení těchto kalhot se dělá hodně na tkaničky, šňůrky, gumičky. Takže určitě doporučuji i nosit kalhoty do kozaček. Samozřejmě zase nesluší každému, musí si to každý nastavit, aby to bylo podle jeho gusta.
0: Když se na vás dívám, vy jste dnes v krásné čokoládové, já si myslím, že čokoládová, ta hnědá barva, ta naprosto souzní s podzimem.
1: Určitě, myslím, že je hodně lichotivá k obličeji. Černá je taky dobrá barva, ale ta černá nám ukazuje nám ty nedostatky. Ta čokoládová je lichotivější a určitě se dobře kombinuje s pastelovými barvama, protože nám nedává takový ty tvrdý kontrast jako černá růžová. Takže když máme hnědou a růžovou, hodně to lichotí a nemusí to být jenom zimní typy, které si to můžou dovolit. Mm-hmm. A ještě teda chci říct, že ta čokoládová barva hodně se dobře kombinuje s barevnou modrou, růžovou, žlutou, červenou. Vypadá to moc hezky.
0: Pojďme ještě se dívat na tu barevnost podzimu.
1: Určitě zase bude módní hodně bordo a i takový odstín je zelené. I ta tmavě modrá tam hodně je vidět. Se říká, že jsou to barvy, které hodně používají Italové.
0: Já když jsem se tady dívala na ty vaše kolekce, tak mě zaujaly i ty krásné podzimní kabáty. Mnohdy vyšívané, vzorované.
1: No, my máme rádi určitě takovou trošku jako výstřednost, takže ty kabáty já mám ráda, protože ta zima je taková trošku nudnější v těch vzorech a i barevnosti než stílet.

0: jaro. Takže si myslím, že si vůbec nemusíme, když máme ten spodek jenom takový jednodušší, dovolit ten vrchní díl oblečení zvolit trošku výraznější. Může být důraz buď teda i na ten materiál nebo na střih. Já říkám, že ten kabát má vypadat jak šaty.
1: Ještě něco, co byste že nám doporučila teď na podzim, co by měli mít ve svém šatníku?
0: Tak si myslím, že určitě základ veškerého šatníku jsou široké kalhoty. Neutrální barva, buď teda ta čokoládově hnědá nebo černá, protože k ním se právě hodí jak krátký sako, delší sako, anebo úplně dlouhý kabát. Takže si myslím, kalhoty, klasická, jednoduchá halenka, podvlíkání třeba pod šaty, k těm kalhotům, pod saka, takže určitě nějaká pěkná halenka, zase se nemusíme bát barvy a určitě já doporučuji každé zákaznici, aby měla pěkný sáčko.
1: Budeme si pamatovat. Děkujeme za rady na podzim a pro ty další si zase do České Třebové rádi přijedeme. Mějte se hezky a nashledanou. Pavla Machačová.

0: Charmem do společnosti.
1: Dnes jsme se s Charmem vypravili do cirkusu Prince a teď jsme přímo v Chapiteau, kde tráví velkou část svého života sestry Sofia a Vanessa Lagronovi. Dobrý den, dámy.
2: Dobrý den.
1: Tak já jsem říkala, že jsme v Chapiteau a když se podívám nad sebe, tak vy máte jako specializaci vzdušnou akrobacii, takže dnes tedy tady na pevné zemi, ale na představeních jste tamhle v té výšce. Jaká je to výška?
2: Ano, je to 10 metrů plus vlastně záleží, kde se v jaké výšce pohybujeme.
1: Vy jste osmá generace vlastně Lagronových a Berouskových, takže ta historie je tady opravdu veliká. Takže čím to, že se stal cirkus vaší láskou? Bylo to tím, že tedy rodiče chtěli, anebo že Vanessa a Sofia okukovali, už od malička přicházeli do Chapiteau a říkali si, mami, tati, já to chci taky.
2: No, takhle to nebylo. My jsme byli takový rošťáci, takže my, co jsme mohli, tak jsme zničili a měli jsme úplně jiný nastavení se sestrou. Ale potom přišli rodiče a začali vlastně rodiče s náma pracovat. Začali jsme chodit na gymnastiku, do baletu a tréninky, že jo, rodiče vymýšleli, jaký to vystoupení budeme mít. Ne každá jsme byla v něčem dobrá, takže já třeba jsem žonglovala dobře, sestra to neuměla. Potom i gymnastika, že jo, vzdušná akrobacie, co vlastně nám šlo, tak to jsme se snažili jako se naučit, no.
1: Kdy jste se poprvé vznesli do té výšky, vzpomenete? A báli jste se?
2: Poprvé, to mi bylo asi 8, nevím kolik to bylo, Sofie.
3: Jsem kolem 10.
2: A určitě jsme se báli, je to bez jištění, samozřejmě, tam nemůže být jištění.
1: Já si říkám, že pro vás ten cirkus není zaměstnání, je to životní styl a vy jste se nechali slyšet, že je to poslední romantika na světě. Jak si to máme vysvětlit?
2: Je to poslední romantika na světě. Já si myslím, že my tady u toho umřeme. Ať to je, jak to bude, jak ta doba se změní, tak každopádně z toho pocházíme a budeme na to i vzpomínat a budeme to dál sdělovat našim dětem. A je to něco neuvěřitelného, jsem za to ráda. Jsme na to pyšní a jsme pyšní na rodiče a na všechny naše předkové, co dokázali.
1: Stalo se někdy, že člověk třeba zaváhal a teď nevěděl, jak to dopadne?
4: To většinou přichází, když se neshodneme se sestrou, tak jako nekomunikujeme, ale ve vzduchu musíme spolu komunikovat, nejli slovy, ale obličejem nebo nějakými gesty, ale já si myslím, že každá jsme profesionální a víme, co máme dělat, takže nepotřebujeme jako nějaký vážný kontakt.
1: Jak vypadá takový váš pracovní den?
2: Musíme se pro ně postarat o zvířátka. Potom třeba, když někdo chce pomoct, mamka nebo taká, tak samozřejmě musíme pomoct mamce. A potom máme někdy, když prostě to vyjde čas pro sebe a to se musíme vlastně připravit, nalíčit, rozcvičit se a to připravit to své tělo na to, že bude vystupovat vlastně tu akrobaci, není jen tak jednoduchý. Má to třeba hodinu, se musíte na to fakt jako připravit. No a pak máme představení a tam jsme dokonalí.
1: Jste obě krásné dívky, jedna 19, jedna 22 let. Neuvažovali jste nikdy o tom, že byste změnili své zaměstnání?
4: Ono o tom ani nemůžete uvažovat, protože já se sestrou, my jsme se do toho narodili, jsme v tomhletom režimu, v tomhletom od malička a když neznáte něco jiného než tohleto, tak ono vás to ani neláká. Já třeba jsem si udělala střední školu kadeřnici a nikdy jsem nepřemýšlela, že bych opustila cirkus, otevřela bych si někde salon a něco někde, ne, vůbec. Ono už vás to má a nechce vás to pustit.
1: No teď jste tady v Hradci Králové, kam budete pokračovat dál, protože vy vlastně žijete stále v Maringotce, jste stále na cestách, a to vám také nevadí?
2: My tam upřímně máme radši než dům. Ty maringotky a ty karavany, jsme na to tak zvyklí a máme tam vlastně pohodlí, máme tam úplně všechno, kuchyň, velkou koupelnu, ložnici, obývák, takže tam je to jako multifunkční. A máme v plánu Šumperk, Litomyšl, když se nám to podaří.
1: Když mluvíme o tom životě na cestách, tak kde trávíte zimu?
2: Zimu trávíme na zimovišti v Praze. Setkáváme se s rodinou, protože se nevidíme. Oni taky odjíždějí, jako my odjíždíme vlastně na sezonu s cirkusem, tak oni odjíždí do angažma. A pak se vlastně staráme zase o ty zvířata, takže všechno je to o těch zvířatech.
3: Všechno je o zvířatech. No.
1: Přeji hodně radosti z vašeho krásného života ve vzduchu, z vaší akrobacie i z toho života tady v Chapiteau. No a těším se zase někdy v Hradci. Naschledanou.
2: Děkujeme.
3: Naschledanou.

0: V magazínu o životním stylu velice ráda používám slovo radost. Většinou se ptám na radosti všech hostů, kteří přijdou k nám do studia. A bude tomu tak i dnes, kdy naproti mě sedí expert na etiketu Daniel Schmidt. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Tak Danieli, poslední radost vašeho života, co bylo?
1: Jejda, já mám radost víceméně ze všech věcí. Mě dělá radost, že se vidím s lidmi, které mám rád. Mě dělá radost, že svítí slunce, když si uvědomím, že svítí. Mě dělá radost opravdu mnoho banálních věcí. Když vidím svého syna, který se dívá na šneka, to je pro mě obrovská radost. Já mám radost z takových malých věcí a samozřejmě mám radost i ze svých vlastních úspěchů, z úspěchů lidí kolem mě, mých dětí. Mě dělá radost mnoho věcí.
0: Já se na to ptám i proto, že jsem vás ještě nikdy neviděla naštvaného. Umíte se naštvat?
1: Umím. Umím se naštvat, umím se nazlobit a umím být dokonce i, řekněme, agresivní. Beru to jako součást mé osoby, mého života, protože jsem muž a nemůžu být jenom nějaký sluníčko, které se neumí naštvat. Myslím si, že musím umět chránit své vlastní hranice, chránit hranice mých blízkých, mé rodiny, anebo lidí, kteří třeba v tom daném okamžiku potřebují ochranu hranic. Pokud někdo bude někomu ubližovat, a já toho budu svědkem, tak se já musím naštvat natolik, že musím chránit hranice toho, komu je ubližováno.
0: Pokud se podíváme do vaší rodiny, kdy jste se naposled pohádal s partnerkou, stává se i toto?
1: No, v podstatě ano, ale my tomu neříkáme hádka, my tomu říkáme nezhoda, protože hádka je, cílem hádky je zvítězit a cílem nezhody je nalézt shodu. A nezhody jsou motorem vztahu. Protože každý jsme jiný, každý máme na to názor, svůj vlastní, svoji perspektivu, takže já nezhody mám rád, protože jsou vlastně jakýmsi motorem toho vztahu, že se někam budeme vyvíjet, ať já, nebo moje žena, nebo jako pár, nebo jako rodiče.
0: Neschody tedy, když to tak řeknu, jsou na denním pořádku v každé rodině a málo kdy se najde právě pár, že by jeden přistoupil na to, já se omluvím jako první. Každý má svou hlavu.
1: Každý má svou hlavu a zároveň berte v potaz to, že vydržíte déle se neomlouvat, není vítězství. To je prohra. Pokud se máte za co omluvit, to znamená tón, slovo, nevhodné chování, někomu odseknete, někomu řeknete něco ironicky nebo něco podobného, nebo se hádáte za účelem toho, že budete vítěz, tak to je důvod k omluvě. A to co nejdříve.
0: Existuje nějaká zakázaná věta v partnerské hádce?
1: V hádce se velmi často vyskytuje, a to my s ženou se tomu smějeme, když to slyšíme u někoho, ty vždycky, ty nikdy. To, co začíná, ty vždycky seš takový, nebo ty nikdy neuděláš tohle a tohle, to je nefér, protože to zcela jistě není pravda. Manipulativní věty. Jestli ty uděláš tohle, tak udělám já tohle. No, takové to vyhrožování. Nebo jestli se tohle ještě jednou stane, tak já odejdu. Nebo něco podobného. To jsou prostě manipulace, které stejně nikam nepovedou.
0: Co dělat, když v té partnerské hádce se partner zatvrdí a odmítá mluvit, odmítá komunikovat?
1: Pokud někdo nechce mluvit, tak může mít také dva důvody. Buď se takzvaně urazil a chce nás trestat tím, že s námi nebude komunikovat, což je vlastně trest, když s někým nemluvíte. A nebo potřebuje odpočinek, nebo prostě jednoduše potřebuje dobu na rozmyšlenou, potřebuje klid teď na to, aby zpracoval ten konflikt nebo tu nezhodu. Potřebuje si rozmyslet odpověď, jak naloží s tím kompromisem, jak to teda udělá, když vy po něm chcete, ať je to červené a on to chce, aby to bylo zelené.
0: No my se dnes rozhodně hádat nebudeme. My se hezky rozloučíme s tím, že se budu těšit, že za týden se tady opět sejdeme a probereme etiketu současnosti. Mějte se hezky.
1: Já se také těším. Mějte se krásně a nehádejte se.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: A v dnešním kosmetickém rádci vítám Martinu Petráčkovou z Královéhradeckého institutu krásy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O té kráse, paní Martino, to dnes bude, protože ano. My chceme v kosmetickém rádci představit metodu PDRN. Pojďme říct si, o co se jedná.
2: Ano, je to takový trend v současné době. Každý to chce, každý to žádá. Kde bereme PDRN? Co to je? Jsou to vlastně fragmenty, které se získávají z DNA lososovitých ryb. A my je využíváme v kosmetice k regeneraci pokožky, dále pak jako k hydrataci té pokožky. Oni nám zadržují vlhkost pleti, posílení kožní bariéry a musím i zmínit k elastičnosti pleti.
1: Znamená to, že jsou to krémy, které mají tyto věci?
2: Ano, najdeme tyto látky, ano, v krémech, v sérech. Já musím posluchačům sdělit, že vlastně ten efekt z těch krémů vidíme až po 6-8 týdnech. Určitě bych třeba zvolila, pokud spěchají na nějaký rychlý efekt, tak doporučuji invazivní ošetření, to znamená vpichem jehel do pokožky.
1: Takže i to je možné, nejenom ty krémy, ale i daleko intenzivnější jsou ty injekce, které jsou možné. Komu je určena tato metoda?
2: Určeny jsou pro ženy zralejšího věku, pro unavenou pleť, kde chybí ta hydratace, kde chybí ta elastičnost. Mohla bych říct i jakoby mladým ženám.
1: Dá se říci, že bychom to měli používat tedy denně, krémy asi denně.
2: Určitě PDRN si náramně rozumí s kyselinou hyaluronovou, s ceramidy, to znamená ráno, důkladně očistit pleť, nanést sérum, můžeme právě s PDRN, s kyselinou hyaluronovou, ceramidy a následně krém a završit tu péči ochranou proti UV záření a IR záření.
1: Tak tohle by měla asi používat žena denně, aby měla tu pleť krásnou, zvlášť možná teď po tom letním období, kdy jsme se hodně slunili, ano.
2: Ano, ano. Já bych se ale chtěla i zmínit další takovou látkou, která je nezbytně důležitá v kosmetice, a to je niacinamid, vitamín B3, a ten nám podporuje také regeneraci kožních buněk. Je úžasný i na podporu hydratace, zmírní zarudnutí pleti, to znamená, že je i výborný pro citlivou pleť, ale zároveň snižuje tvorbu mazotoku, takže bych ho doporučila i pro problémovou pleť.
1: Říkáte vitamin, znamená to, že i ten najdeme v krémech?
2: Ano. Přesně tak, najdeme ho. Je to jedna z nejuniverzálnějších účinných látek právě v dnešním trendu.
1: Když tedy mluvíme o těch trendech, je tady ještě nějaký, zmínili jsme dva, ale ono jich je asi daleko víc.
2: Ano, určitě. Já bych zmínila třeba ledování, ponoření obličeje do ledové vody a my tím získáme jakoby prokrvení pokožky, takovej refresh. Můžu říct, že dochází i malinko k mírnému liftingu, zmírnění otoku. Cítíme se svěže. A ještě bych určitě zmínila, že takový ledování pomáhá i snížit zánětlivé procesy na pokožce.
1: Znamená to tedy, když si ponořím ten obličej do ledové vody, tak potom ale následně opět veškeré povinnosti, které žena by měla mít, to znamená sérum, krém,
2: ano, sérum, make-up. Krém, make-up, výborně. Tu ochranu UV záření, na to nesmíme nikdy zapomenout.
1: Dobře, i teď na podzim.
2: Ano, každý dobře. Den.
1: Paní Martino, děkujeme za návštěvu. Martina Petráčková, kosmetička, byla naším hostem, no a těším se, že se zase brzy v kosmetickém rádci sejdeme. Mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.

0: sportovní instruktorka Gabriela Bašková už je připravena poradit nám, jak cvičit, kdy cvičit, abychom se cítili dobře. Řadu věcí už jsme probrali. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale takové to časté cvičení, na to jsou stále dotazy, takže pojďme na to, jak často cvičit, kdy cvičit a proč cvičit.
1: Tak úplně nejjednodušší verzí, kterou můžete začít, je, že si třeba každý večer jenom namasírujete chodidla masážním míčkem. Třeba i u televize, kdy sledujete zprávy, postavíte se na chviličku, držíte jemnou balanci, jednou nohou masírujete, druhou nohou se posadíte a už tím může začít základ pro trénink našeho těla, pro tu rovnováhu, stabilitu a i pro zpevnění středu těla. Pak můžeme přecházet k tomu, že si nastavíme třeba každý den krátký cvičební blok 10 minut, kdy každý den procvičíme určitou část těla a zkombinujeme právě ideálně nějaký posilovací cvik plus cvik protahovací a eventuálně třeba i dechovou techniku, tu antistresovou. Ale toto se musíme někde naučit, abychom věděli, co zařadit, co cvičit. Takže opět doporučení. Buď navštívit nějakou skupinovou lekci, omrknout si cviky, které vám dělají dobře, naučit si je zvládnout správně technicky podle trenéra nebo lektorky. No a druhá věc je třeba i úskalí online cvičení. Tam hodně lidí může narazit, protože ta nabídka online lekcí je naprosto neuvěřitelně široká a můžeme narazit ne vždy na úplnou kvalitu a třeba i na podvodníky, jako to moje i v jiných oblastech života.
0: Jak poznat toho podvodníka?
1: No, to je často neúplně snadné poznat. Určitě bych vycházela z nějakých známých jmen nebo z nějakých recenzí. Perfektní je doporučení třeba někoho z vašich známých. Opět zase nemusíme mít všichni stejné preference a nemusí trénink, který vyhovuje vaší kamarádce, vyhovovat i vám, ale určitě i tímto bych se inspirovala na doporučení, takže opatrně s online programy. A když už, tak si třeba zkouknout nějaké video, které je zdarma a které pro vás bude něčím zajímavé a bude vám dělat dobře.
0: Vraťme se k té pravidelnosti jako takové. Pokud tedy budu cvičit 3x týdně, je to dobrý základ?
1: Určitě ano, záleží i na té délce toho cvičení. Když bychom brali úplný ideál 3x týdně 60 minut kombinovaného tréninku, kdy je maličko toho kardia, aerobního cvičení, silový základ plus nějaký stretching, dechové techniky, což je komplex v té 60-minutové lekci nebo jednotce cvičební, tak ten efekt už je za měsíc, za 5 týdnů opravdu vidět. Jak na vašem těle, že ho uvidíte zpevněnější, tak i na té vaší mysli a pocitu bolesti v určitých partiích, že ta bolest může ustoupit, cítíte se ne tak stuhlý, zkrácení, bolaví. Pak varianta třeba 4x týdnu věnovat 10 minutám cvičení každý den. Varianta nejúspornější je třeba 2x do týdne zacvičit si půl hodinky nebo 60 minut, a nebo potom pro ty z vás, co nemůžete chodit na nějaké skupinové lekce, nemáte na to čas, tak si najít pro sebe 10 minutek každý den. Nebo i takový začátek, co doporučuji klientům v úvodu, třeba naučit se zjednodušenou verzi pozdravu slunci, což je sestava protahovací a obsahuje i prvky posílení, a tím třeba úplně začít. Mm-hmm. Pozvolna, postupně, a jak se říká, v jednoduchosti je krása, tak to platí i pro ten trénink doma.
0: A co takhle zvolit si třeba týdenní program, že jeden den půjdu na procházku, druhý den zvolím jógu, třetí den to bude trošku posilovací cvičení, i to je možné, anebo tohle to nedohodne?
1: To je krásná varianta. I ten pohyb venku se počítá. Takže do třeba té aktivity chůze je opravdu často zmiňovaný pojem. Je to náš základní životní motor. Prostě pohyb, chůze, ať už třeba s těmi doprovodnými hůlkami, Nordic Walking, nebo bez nich, na čerstvém vzduchu je úplný základ pro všechno další.
0: Říká Gabriela Bašková, které děkuji za dnešní návštěvu tady v Šarmunu a těšíme se na to další setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.
1: Tak jste to slyšeli, už 23. října bychom se všichni měli setkat v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a i dnes dle slibu věnujeme dvě vstupenky na gala večer a také knížku. Tak komu pošleme z návrhu, které jste nám poslali, tyto ceny? Dobrý den, dávám hlas Saský Burešové. Děkuji a přeji krásný den. To nám napsal pan Jaromír Lán. Pane Jaromíre, blahopřejeme, získáváte vstupenky a se Saský Burešovou se uvidíte 23. října, jak jste slyšel, na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a vy ostatní, na to máte čas ještě tedy na to poslat hlas do konce září, tak nám napište, koho byste si z té naší desítky vybrali právě vy. No a to je vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ceny Františka Filipovského za dabing dnes získali Jan Dolanský a Regina Žandová. Pardubický kraj rozdělí 870 tisíc korun na podporu památek a malých knihoven. Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. V kraji zítra čekejte oblačno až zataženo, srážky a teploty do 22 stupňů. Dobrý sobotní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Žandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni také herci Milena Steinmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Žandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent.
2: Pardubický kraj rozdělí 870 tisíc korun na podporu památek a malých knihoven. 500 000 korun získají bývalé svatomikulášské lázně ve Vraclavi na odvlhčení zdiva. Kraj podpoří také kostely ve Vysokém Mýtě a Třebovicích nebo faru v Poličce. Malé knihovny v Čepí, Bučině, Horním Bradle a Benátkách dostanou příspěvek 25 tisíc korun jako ocenění za komunitní a vzdělávací činnost. V Hamzově léčebně v Luži začala oprava pavilonu C. Řemeslníci tam pracují na výměně střechy a pohyb v areálu je proto částečně omezený. Zakázka za 10 milionů korun by měla být hotová do konce roku. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
4: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace.
0: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná s nejnižšími nočními teplotami 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, odpoledne na většině území s deštěm. Nedělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo nejprve slabě klesne, odpoledne mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 88. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovouto krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravena takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Lichtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byli to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která

0: jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamu, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
1: Které místo v té Květné zahradě, nebo případně v Podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
0: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticiánův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
1: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy Květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: Vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buxusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buxusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky, naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším navštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky viz kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád?
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiní, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Vladimíra.
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoc. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je pro to, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvílku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování. Co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím, já přitom blbnu, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo, a čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiku vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy bylo teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterýma mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu bejt, zajímají se nebo sebe, radují se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. A já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánová-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nová to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po čtyřech zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hrůza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je potřetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík. A zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval.

chlápek z

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což ji řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali Pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tip.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos dýně mi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni bývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebál se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi

0: Přemyslu Písařovi.
1: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, taky dejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchidie třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidii vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidie jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou. Častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchidii koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

prawie se mnie nie zda. Že chtěl bych jenom mít.

0: magazín. Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
2: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
1: Kolik máte včelstev, úlů?
2: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
1: Jste takový včelař pohodář.
2: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
1: Takže i úly jsou vaše práce?
2: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
1: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
2: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
1: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
2: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
1: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
2: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
1: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
2: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
1: Jak se vybere klidná včela?
2: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
1: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
2: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
1: Čím izolujete?
2: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
1: Co je to ta přírodní izolace?
2: Konopí.
1: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
2: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
1: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
2: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
1: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
2: To je moje krédo.
0: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vyhovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociální sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný. Já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Myslím, zvědavý, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo, dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme.
15: Uhodli jste dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí, jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá, už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kůj pěkně. Ale já proto skápnu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: ještě. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no,
1: tak
3: dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom... Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
3: to stačí,
1: jako teda...
3: To stačí, děkuji.
1: Stačí. Stačí, jsem celá z toho řekla.
3: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, no, my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si tam chudá podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějak vypištor, soudru ředitel.
2: Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale mohu, vy byste mohu.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jste si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním poslání. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte.

0: Já jsem totiž členem klubu pražských odudivců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor.
1: Ale co? Ne, soudce, vám nevěří, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
0: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
0: 25 se uvedne? Ale ne. No jo, no. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
0: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla v Čestině celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
0: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc se měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
1: Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že?
1: Hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak, 2,5. No, samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, abyste to budu věděl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: Neběžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak šťastno. Kde na to berou čas?
1: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
0: No v podstatě, sami lapáli. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
0: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
0: To je směšné, bude potlesk.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
0: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
0: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
0: Dobrý,
1: jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
0: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
0: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru!
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě. S tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála, no asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to za potřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franta.
3: To je jednou daný. Kde si Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: To je pánové, to je klukovina. Brat, holce, má dnešní šnup tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
6: Jasně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravený, takže my můžeme začít. Jako první korčul je kde se Svetu Plukček. Škrtí na hudbu, proč byste se netěšili? Cestou urobil i jednu pirouetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a houšťa se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4:07, body 5:06. Bravo, Svetu Pluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla brasa, holubička je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No kabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, snažil se to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí, jadou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem toho mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Já to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat explicit, kritiky,

0: víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta tady člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale ne,
7: dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
8: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
7: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
7: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
7: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
7: Další než soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
7: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
7: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
7: No dovolte, já vám budu...
9: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
9: Lidušku. Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
7: Prosím to, kafíčko, jak...
9: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den. Dobrý den.
10: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A načpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Je, do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
15: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v Belletrii u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si zdravý, lekko blíž. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. Jsem odrejný.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Kravín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom, že tady jo, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem mým novinách. No, milovali jsme ho díky jemu. Jsem se naučila říkat ro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct ro. Říkala jsem šumilo, místo ro. A když si maminka říká, jdu v čom běž a zavolej na Harika jde k večeři. A já jsem prý vyšla na schody a volám Hariku, pojď k večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, zrušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada, já jsem toho Harika viděl, neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo, já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Možná tam špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No, vy...
1: A to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrámaný kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváženého u budy, to byl náš Hariček, vám říkám, my jsme s tím nasfotil a nějaký známý tatínkův,
0: a
1: byl zřejmě u novin a byli jsme vyfotěni v novinách, a říkám, jedno jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, tak měl mi si ovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala aktovku a já jdu taky do Ideárky, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné loterie.
0: Liduško.
1: No nakonec Harička odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepočil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel, škaredě bylo. A ten Harik, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal před dveřma. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl, na gauč to byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč a on zavolal. A říkám, že pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, nepad, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: My taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířecím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak jsem jí dochovala vlastně

0: před tou zámkovkou se vyčurala. Mm-hmm. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata, a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
1: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne? Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
0: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
1: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
0: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
1: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
0: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, jo, no.
1: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakrslého, papouška nebo
0: no,
1: cokoliv jiného?
0: To ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa. I když tedy mě kous dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici, a ten pes prostě mě měl jako vetřelce, tak se mi zakouzl do lejtka, to by bylo asi 8 let.
1: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuju za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
0: Slouchám.
1: Noc.
0: Drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
1: Naslyšenou.
0: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Kdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, Ráno už budeš příliš velký.

čeká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá Frenštátu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění, děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky, to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím. Ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i ho, v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku. Řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nálezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítosti vyhleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný, byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám Bibinku, ta přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní...
1: Veronika.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19. že ano.
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z Rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, že mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z Rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do Rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do Rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už... prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší nežli nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuju všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně, hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všichni zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě, ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určený a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka jsem, byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali. ale já jsem mi zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože bylo, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano. Děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: povídání. Ať se vám všem daří a zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete. 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ekr, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude

0: se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám třetí rok, kdy jsem o něj přišla. Tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
1: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
0: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a pít se, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji zdál, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On mě ze všeho vyléčil. A teď si řídí pejska, já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A on to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši dva moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejděl užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, a paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč by z toho psa měla mlátit?
1: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
0: Protože ty řeči je poznat, si taky svý milujou, takže proto to říkám.
1: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout, protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to, no, a tak nějak říkám, jako dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: No, to opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak se věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kdy se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až do konce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: u nejvíc jak... tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně jste mi dostala 2letou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech. A já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě. U mě.
0: U vás.
1: Mm-hmm. Jo, jako dospala. Už potom, opravdu do posledka, až poslední týden, najednou přestala žrát. A přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A tak jí ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, ne. Nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech, kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zase to... A za jedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že za jednou člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla. Hmm.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná fena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady stinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, vstaň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala mamě, co Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu. Tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok. Takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá. A taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to už jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl. Ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mět. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. Říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít náručí do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, taky malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takyho malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Letko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju. Vyprávíte krásně, poutavě. Mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jezdečí z Měsíc stiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezme domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je, fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. S písemnou samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, při blbosti, takové ty, já říkám sladkosti, plus její granulky a pak to mi zbydou penízky nakoupím rodině. A to je zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byly po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě a olizuje mě, protože už o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se toto může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte co,
0: kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlijou Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou, hladit, jdou na si lehnaní, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce,
1: teda osobně myslím,
0: ví,
1: jako nemůžu
0: to
1: dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí před obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ní vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: takže
0: Emo,
1: já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželi neuhlídali, když se hrála a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali do zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál.
1: No,
0: teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak chodím z prchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme
1: pak
0: rádi.
1: Krásně usínám.
0: Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky. A pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Ale já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit. Ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice?
7: No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
8: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
4: Ještě nejsme všichni.
9: Ale je 8 pryč.
4: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
9: Jak?
4: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
9: Co, počkej, vy jste měli byt?
4: Vertikální.
9: Co to bylo?
4: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
9: Počkej, jak jste spali?
4: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
10: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
4: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
10: No.
4: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
9: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
4: No, jeden za tři a tři za jednoho.
10: Necháš to? To
4: je jenom okurčička.
10: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
4: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová, takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
11: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
12: Hele, Mařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra! Dovolí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má tvojí nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: Tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.

0: Linka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
1: Já nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
2: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
1: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
4: Oni zdědili tetičku.
1: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
3: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
5: Co?
3: Že jsme nikdy nic nedědili.
5: Jsme taky neměli pokom.
2: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička, já to chci taky, Kačenko, tak...
1: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
3: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
2: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
1: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
2: Kvůli mně.
3: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
2: Tetička.
3: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
1: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
3: Co vymalujeme ještě před veselkou?
1: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
3: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
6: Ale tě blázen, co pak jsme tady sehnali teď někde malíře?
3: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
6: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
1: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
6: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
7: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
6: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
3: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženou.
1: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
3: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
8: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci, skutečně.

0: Ne, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit tu, ten pocit svobody člověka jak, a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
1: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
2: Je to vlastní krev, ale málo platný. Taky parazit.
3: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl. To jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
1: Ale já nemám svátek.
3: To jsem ti přinesl taky jenom tak?
1: Jenom tak? Maminko!
4: Kačenko, netelkej dítě, to je
3: uvoj. Co je, co se stalo?
1: Kačenko, řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
2: Slyším. Pro Krista pána.
4: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda
3: nás? Já nemám žádnou.
2: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
4: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
1: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, pojď,
4: to moje úbor.
1: Maminko!
3: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
2: Bráně sedá.
3: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte,
5: přesně tak to bylo.
1: Jak to navedli?
3: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
2: Jaká puma? Časovaná. No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodiček dostat pít.
1: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy?
3: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
2: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
4: Teda, vy jste nám dali.
1: No. Tak já už se nezlobím.
2: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
4: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
3: To už to nikdo neudělá.
2: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým, když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Stříčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: Proč jako spolu? V čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím. Já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách. No ale mezi tím divadlo v Květno jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec, neukazuj, já chci sumec.
8: Ale ty přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
7: No prosím tě, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatý mužstvím?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl? Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sopíš.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: "Vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky." A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: "Já jsem nevěděla, že seš sionistka." A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: "No, že jsi vzala žida." A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: "To jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony."
6: tak to je krásně.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravu.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: potkali
6: ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
12: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pár 3.
13: A tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý McDonald's z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyvizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Povídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

pocitově jsem založen. Při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.